0: Opravdové hity prověřené časem.
1: S kytarovými riffy, legendárními hlasy, napříč hudebními směry.

0: non-stop rock po celou noc. Pro ty, co nemůžou anebo nechtějí spát. Rádio Hej vám bude hrát.
1: Byly 3 hodiny.
2: Posloucháte
3: Hej Rádio.
4: Full time rock for you.
5: Rádio Hej. Radio.

Hezký a příjemný večer, milí posluchači, v této hluboké noci, vlastně v hodině mezi psem a vlkem, vítá vás starý pes, co hraje jazz, tedy Honza Kulík, u našeho dalšího jazzového pořadu. Dneska budeme probírat květnový narozeniny a začneme 30. květnem 1909, kdy se v Chicagu narodil Benny Goodman.

Benny Goodman měl u nás tedy ve Starom psu, pochopitelně dokonce i vlastní posad, takže tady je častým hostem, tak dneska jen tak rámcově. Připomínám pouze, že se narodil do absolutní chudoby, byl 9. z 12 dětí. Slyšeli jste legendární St. Louis Blues a nyní si dáme další skvělý kousek Tělo a duše.

První tři snímky byly z koncertu v San Franciském hotelu Savoy z druhé poloviny 30. let. Jenom pár slov o Benny Goodmanovi. Byl takový zajímavý člověk. Traduje se dokonce, že začátkem 50. let měl hrát s Louis Armstrongem a kvůli tomu sestavil speciální kapelu. A došlo k tomu, že Benny Goodman velice nevybíravě vytkl Louis Armstrongovi jeho estrádní způsob vystupování, což bylo zcela v rozporu s tím, za čím Goodman v jazzu stál. Armstrong se strašlivě urazil a na konci vystoupení si ho povolal zpět na pódium, aby show zakončil, tedy Benny Goodman. Ovšem Armstrong odmítl po boku Benny Goodmana vystoupit, což v podstatě vedlo ke konci jejich přátelství. Když se bavíme o černých muzikantech, tak to bylo ještě daleko složitější u Benny Goodmana, protože on ostře vystupoval proti rasové segregaci a trval na tom, že černí muzikanti mají v jeho kapele své místo, a to si uvědomte, že v 30. letech to byl velký problém, de facto vlastně černí muzikanti nesměli v bílých souborech vůbec hrát, ale na to Benny Goodman nedbal. Když se koncem 40. let jeden z novinářů Benny Goodmana zeptal, proč vlastně hrál s tím negrem, myslel tím tedy ho Wilsona, Goodman mu rázně odpověděl, řekni to ještě jednou, vemu klarinet a praštím tě s ním do palice. My si dáme ještě jednou Benny Goodmana v malý partě, a to ve skladbě Avalon.

Benny Goodman, celým jménem tedy Benjamin David Goodman, zemřel 13. června 1986 ve věku 77 let. Dalším pilířem jazzu je Sidney Bechet, který se narodil 14. května 1897 v New Orleans v Louisianě ve Spojených státech. Zemřel pak 14. května 1959 ve věku 62 let ve Francii. Se Sidney Bechetem tady mám pouze jednu skladbu a to je legendární Gershwinovo Summertime.

Další z muzikantů, který je tady pro vás připraven, je klarinetista a saxofonista Woody Herman. Poslechneme si ho ve skladbě Blues in the Night z roku 1942.

Woody Herman se narodil 16. května 1913 v Milwaukee ve Wisconsinu ve Spojených státech. Zemřel 29. října 1987 ve věku 74 let v západním Hollywoodu v Kalifornii. Jinak byl hodně položený do blues, to je všeobecně známo. My si dáme s Woody Hermanem ještě populární skladbičku Čtyři bratři a pak po předělu hudebním si poslechneme, jak stejnou věc natočila Vlasta Průchová s hudební formací Junior Trio na počátku 60. let.

Zbývá jen podotknout, že v junior triu hrál také Jan Hammer mladší, ale o tom jsme tady už několikrát mluvili. A milí posluchači, nastal čas pro rubriku Do jazzu ne. My se podíváme tentokrát za tremským národem, podíváme se na jeden z renomovaných festivalů tremských. Jsou ve finiši 80. leta, takže ledacos už se mohlo. Tak si poslechneme v podání kapely Hop Trop cover verzi známý písně, filmový písně tedy, z Císařova pekaře, nebo Pekařova císaře, to znáte jistě. Je to zajímavý, jak se tady krásně píše, teda zpívá o českém národu. To by mohla být pomalu národní hymna, kdyby náhodou se zase vybíralo něco podobného. A nebudete tomu věřit, tenkrát, když to naspívali, tak ještě netušili, že přijdou 90. leta a že tohle to teprve dostane ty pravý grády. Pak se tady musím zmínit ještě o jedné věci. V textu se zpívá, do obálky mi někdo strčí smetanu. Pro ty, kteří tuhle dobu nepamatujou, tak smetana do obálky strčit, byla v té době bankovka o nominální hodnotě 1000 korun československých. Byla to nejvyšší bankovka, která byla v té době v oběhu. No ale abych dlouho nemluvil, dáme se do toho.

0: hudba, která sice do jazzu nepatří, ale má taky cosi do sebe.
1: Páni ministři, prokurátoři, slovutní soudci, páni strážmistři, kriminologové, advokáti, vyšetřovatelé, psychiatři, páni docenti, daktyloskopie,
2: psychologie, patologie,
3: nemocí zhoubných,
2: nemocí zjevných,

0: zkrátka spravedlnosti.
1: Tady je pumpař, vexlák, řezník, a ten, co předražuje rajčata, je zelinář. Z melouchu vrátil se nám zedník a z lochu svoje tejmy.

0: já beru bony.
1: A já zas marky.
2: Občas mi ve obálce někdo strčí smetanu.
0: Beru i exkluzivní dárky, i když se bojím, kolik jednou za to dostanu. Zatím však věřím, že nepůjdu za mříže.

tady je světský kuplíř Pingl. A ten, co natahuje lidi, no to je taxikář, kde koho živí kšeft a švindl. A skoro všichni mají

Já si myslím ještě, že v závěru té písně zazněla ještě jedna téze, jak si budou všechno půjčovat a takhle. To je, dá se říct, taková zajímavá záležitost, propagovaná některými stranami už po přelomu milénia. Hodně se o tom na internetech mluvilo, takzvaný anarchokapitalismus. Někteří tomu dokonce i věřili, podle mě osobně, ale nejsem politolog. Mně to připadá, kdyby to teda někdo nastolil někde, pakliby to vůbec nějak fungovalo, že by to byl pouze ničím a nikým neřízený bordel. Tak to radši ty devadesátky. A máme tady finish pořadu, podíváme se ještě na jednoho oslavence a tím je Fats Waller. Fats Waller to je z části jméno, z části přezdívka. Narodil se 21. května 1904. Odešel do hudebního nebe v listopadu, tedy 15. listopadu 1943. S ním si dáme jednu zajímavou věc a hezkou, která se jmenuje Dina, je to klasický standard, Evergreen přímo. Tak tedy, milí posluchači, já vám děkuju za poslech a při příštím starém psu při dobrých jazzových melodiích naslyšenou.

0: like an individual about revolt, I'm talking about Donna Lee. Yes, yes.
1: Poslouchali jste 235. vydání pořadu Starý pes hraje jazz.

0: non-stop rock po celou noc. Pro ty, co nemůžou anebo nechtějí spát. Rádio Hej vám bude hrát.
1: Byly 4 hodiny.
2: Posloucháte
3: Hej Rádio.
4: Full time rock for you.
5: Rádio Hej. Rádio Hej.

0: Opravdové hity prověřené časem.
1: S kytarovými riffy, legendárními hlasy, napříč hudebními směry.

0: non-stop rock po celou noc. Pro ty, co nemůžou a nebo nechtějí spát. Rádio Hej vám bude hrát.
1: Bylo 5 hodin.
0: Posloucháte
2: Hej Rádio.
3: Full time rock for you.
4: Rádio Hej.
5: Rádio Hej.
6: Na nic si ne...
7: Vzpomínky je to nejhezčí, co nám zbylo. Posloucháte vysílání pro pamětníky v černobílé kvalitě.
8: Milí posluchači, posloucháte nekonečné radionovely z Venezuely.
9: Hrají Toňa Mimoňa, Juan Perverés, Don Celadon, Pedro González a další.
10: Prosím, Toňo Mimoňa.
11: Už rozhodně ne, Juane Perverezi. Pořád říkáte, že mě musíte očkovat a přitom se mnou chcete jenom kočkovat.
10: Au, něco mě štíplo.
11: Co? Ukažte. No jo, a něco vám tady roste.
10: No to mě asi štípla tropická moucha cecek. Je jich tady plno.
11: Tak tady počkejte a já se vydám sama k táboru lovců lebek. Dávejte na sebe pozor, Perverezi. Jsem tady.
12: Hehehe, zdravím vás, Doňo Mimoňo.
11: Juane Barlosi, donesela, done.
13: Tak už jsme to ukoulu všichni. Kde je vlastně Juan Perverés?
11: Štípla ho moucha cecek, má spavou nemoc. Co s náma budou dělat, Juane Barlosi?
12: Hehehe, každý večer je to stejné. Začíná to tajemným obřadem vůdů a končí to obřadem údů. A co je nejhorší? Náčelník to všechno nahrává na video a pak to prodává do videopůjčoven. Podívejte, kde jsem náčelník s manželem.
13: To bylo natáčení. Pane Bože, a že byste se, Juane Barlosi, těm domorodcům nebránil.
12: Ha, jsem v zaječí už druhý týden a denně se mnou ty divoši něco točí. To dnešní natáčení byla procházka růžovým sadem.
11: Sadem masem?
12: Ale jděte, Doňo Mimoňo. Včera to mě oblékli do letecké kombinézy a točili jsme v řece Navigátor a Aligátor. A neb krokodýl, chci tě trochu díl. To byla síla, ale ve videopůjčovnách to prý hodně frčí.
13: Tak to jsem rád, že už je tohle téma natočené.
12: Moc se neradujte, donesela dome. Zítra se má točit Hroši a dva hoši.
13: Ježiši Maria. Měl jste pravdu, Juane Barlosi. Jsme tady přivázáni k těm kůlům ve vodě a je jenom otázkou času, kdy se hroch objeví. A voda je tak studená.
12: Podívejte, tamhle ty bubliny na hladině, přibližují se k nám. Náčelník už zapnul kameru. Pomoc, tahá mě to do...

0: kde to smechu a nevarlo si, že pod vodou dýcháme? Jak je to možné?
1: Ve vodní říši je možné všechno.
2: Donesela, to bude asi vládce moří Poseidon.
1: Nejsem Poseidon, jsem jeho bratr Poseidon. Promiňte, vypustil jsem Krakena. Nebojte se, je neškodný, neublíží vám.
0: Možná nekouše, ale smrdí jak bolavá noha. Podívejte, Juan Varlos omdlel. Jestli vypustíte ještě jednoho, tak to sekne i se mnou. Podívejte, Poseidone, jestli máte takovéhle problémy, měl byste si pořídit nějaký katalyzátor.
1: Ale já ho mám.
0: Co? Co máte?
1: Katalyzátor.
0: No, nemáte to lehké. To asi ve společnosti nejste moc oblíbený.
1: Máte pravdu. Společnost mi dělají jen tyto mušle. Pojďte, provedu vás vodní říši. Ukážu vám chobotnice, žraloky, žralok tygří, žralok pantérový.
0: Ha, tamhle, proč ten žralok tak buší hlavou do skály?
1: To je žralok kladivoun, něco zatlouká. Na dně leží žralok kobercový, tamhle visí žralok žaluziový.
0: A máte to tu hezký, Poseidone.
1: To není všechno. Teď vám ukážu korýše a měkýše.
0: Taky mám jednoho měkýše. Za mlada to býval tvrdýš, ale to víte, stáří. Ačkoliv, když se koukám na tamty mořské panny.
3: Slyšeli jste nekonečné radionovely z Venezuely.

Dobré ráno, bylo 6 hodin, posloucháte Hey Radio. Full time, rock for you. Radio Hey. Radio Hey.

Ano, je to tak úžasné, vzpomínkové hity startují dnešní éter, dnešní ráno. Brian Adams také, poprokové do Roxette, vzpomínka zpátky do času minulých. Marie Fredriksson, každopádně Pergeso, skvělé duo.

skvělá Tina Turner, The Best, 11. minuta po celé po 6. ráno. Hezké ránko vám všem do celé České republiky. Na Hlinecku se probouzíte, tam zdravíme taktéž.

Bohužel, když tady máme a změnili jsme Hlinsko v Čechách, tak z Hlinska je také skvělá začínající nadějná kapela Nesband, která vystoupí 13. června z Zaječicích u Chrudimi na fotbalovém hřišti.

0: Bon Jovi, 7:15, Runaway. No a z 80. dorazila také Veronika. Jdeme na počasí.
1: Dnes má být jasno až skoro jasno, nejvyšší denní teploty vyšplhají na 25 až 30, teplota na horách v 1000 metrech kolem 20 stupňů a foukat bude slabý severozápadní vítr. Bio 1, mírná zátěž. Hezké úterý vám přeje ze studia Veronika.
0: Jedeme dál a... lahodné muzice, se dá říct. V raním proudu budeme pokračovat i nadále kapela Queen.

kde užívá v tomto čase 14-denní dovolenou, má ji napsanou, má to jako lázně, hele. A píše, Mildo, už tě mám na tabletu, je to dobrý, už to hlídám, mikrofon, zvuk chodí, no tak to jsme rádi, Luďku, a dej si hezkou snídaní.

Skvělá 94, tedy 1994, ano, čtyřka, jsem chtěl říct, z Ameriky, Foo Fighters, Dave Grohl a spol. Fade No More, to je další muzika, kterou nabízím ještě před půl sedmou. Hezké ranko.

Naši skvělá raní muzika Manic Street Preachers, James Dean Bradfield, Velšani. Čtvrtá minuta po půl sedmé, hezké ránko, dáme si další skvělou muziku a budeme to pomalu postupně zvedat. My všichni, co se nacházíte s námi na pardubickém letišti, tak to zvedneme za malý okamžik a vy si posedejte na sedačky. Dejte si nad sebe batohy, ale jenom ty malý a pofrtíme.

A vy nás zdravíte z Litomyšle, Martina s Petrem výjíždí na Chorvatsko, tak hlavně šťastnou cestu, buďte opatrní na silnicích, ať dorazíte tam, kam potřebujete. Píšou, že Baška Voda, no tak je to destination, jak se říká, velmi oblíbená destinace, Baška Voda, vedle je Brela, nad ní je Split a když pojedete dolů, tak je tam Makarská riviera.

0: Dobré ráno, bylo 7 hodin, posloucháte
1: Hey Radio.
2: Full time rock for you. Radio Hey.
3: Ano, je to tak, je to tady. Dobré ránko vám všem, raní ete, raní prout. No a druhá minuta, tady krátce těsně po celé, po 7 raní. Skvělá muzika, ta startuje, no a co nás čeká za informace, tak se mrkneme samozřejmě za ledním hokejem mistrovství světa, mrkneme se také na počasí a budeme sledovat i hlavní tahy silnice.

Krátce po celé posledné raní Svatá Arktika. My také sledujeme hlavní tahy silnice. Pozor na to, 20. Silnice u obce Sedlec, okres České Budějovice. Je tam dopravní nehoda dvou osobních vozidel. Počítejte tam s tím.

0: Dámy a pánové, 4 na 8. Počasí, aktuálně obloha. Pojďme s Veronikou společně.
1: Počasí. Počasí.
2: Dnes má být jasno až skoro jasno. Nejvyšší denní teploty vyšplhají na 25 až 30, teplota na horách v 1000 metrech kolem 20 stupňů a foukat bude slabý severozápadní vítr. Bio 1, mírná zátěž. Hezké úterý vám přeje ze studia Veronika.
1: Rádio Hej.

0: iRadio.cz.
1: Profesionálové vědí, že kvalita barev rozhoduje. Klema Barvy, největší specializovaná prodejna barev a laků v Pardubicích. Klema Barvy, nabízíme špičkové nátěrové hmoty od značek, jako jsou Tikurila, Jup, Het, Remers, Osmo a další. Poskytujeme odborné poradenství a individuální přístup pro profesionály i pro váš domov. Klema Barvy, místo, kde barvám opravdu rozumíme. Hradištská 407, areál JIP, Staré Hradiště.
2: Full time, rock for you.

Ano, malinko jsme přitvrdili, 6 minuta po půl osmé. Nás bude čekat také znovu duel s Pavlem Helinkem. Velmi rychle aktuálně se spojíme. Dá se říct až exkluzivně, krátce po celé po 8 ranní.

Romantická sestava Slayer. Trošku jsme to otevřeli skoro v 50. minutě po celé posledné raní. Teď už ale skutečně žádné spaní. Myslím, že to ani nejde, ne? Co? Dáme si ještě Metaliku, dojdeme to do celé, po celé lední hokej mistrovství světa.

úžasná Metallica, James Hetfield a spol. 9 pouhých minut do celé do 8 raní. Pekelné zvony, pojďte si je dát s námi.

0: Dobrý den, jmenuji se Petr Kubinec a zvu vás na výkup vašeho vozu do Autojarov.
1: Majitelé vozů, pozor! Chcete prodat své auto rychle a bez komplikací? Přijeďte do Autojarov nebo do Autojarov Kunratice a my se o prodej vašeho vozu postaráme. Žádné dlouhé čekání, žádné složité papírování. Čeká vás férová nabídka a profesionální přístup. Vykupujeme vozy všech značek. Více na autojarov.cz.
0: Těšíme se na vás.
2: Bylo 8 hodin.
3: Posloucháte
4: Hey Radio.
5: Full time rock for you. Radio Hey.
6: Radio Hey. Ano, posloucháte, jste s námi společně na frekvencích Radia Hey. Hraní Eteraní Proud, který vám všem přináší Enteria, stavební holding Pardubice. To je také H-centrum Pardubice nebo Enteria, hokej, zimní hala Pardubice.

Skvělá muzika, Rybičky 48, Kuba Ryba, Nebeská brána. Datum 13. července neskutečně blíží. Zaječi se uchrodněmi fotbalové hřiště, roková noc, dětský den. Pomaluje.

teda co těšit, tato skvělá úžasná parta Devilheads s vámi míří s rádiem Hej do východních Čech. Zaječit se u Chrudimi 13. červen, fotbalové hřiště. Koncerty kapel Devilheads, Forest Jump a další.

co vás čeká, a nemine, to budou také soutěže pro děti, ale i pro dospěláky. Skvělé motory, auťáky, kamiony, čtyřkolky, dobrý jídlo, dobrý pití.

tady nezapomeňte, rádio Hej vyráží do východních Čech. 13. červen, zaječi se u Chrudimi, fotbalové hřiště, celodenní akce, no ale pozor, pojedeme až do rána.

Stále česká muzika, česká scéna. Teď ještě Veronika a Pavel Hrink.

0: Počasí.
1: Dnes má být jasno až skoro jasno, nejvyšší denní teploty vyšplhají na 25 až 30, teplota na horách v 1000 metrech kolem 20 stupňů a foukat bude slabý severozápadní vítr. Bio 1, mírná zátěž. Hezké úterý vám přeje ze studia Veronika.
2: Tak, Veronice, děkujeme. Každopádně na line už je připravený exkluzivně a živě live Pavel Hering. Pavle, slyšíme se, halo.
3: Ahoj Milane, krásné ráno všem, slyšíme se parádně.
2: Výborně, tak je to bezvadný. No, každopádně čeští hokejisté na mistrovství světa ve Freiburgu prohráli s Norskem 1-4 a připsali si ve skupině B druhou porážku, čímž si zkomplikovali postavení před čtvrtfinále. Norové si zajistili postup do čtvrtfinále po 14 letech a porazili Čechy na šampionátu poprvé od roku 2010, přičemž v zápase vynikl dvěma góly Michel Brinkens. No a každopádně ty se k tomu asi vyjádříš, protože my jsme to sledovali, bylo to o nervy, jak se říká, nicméně. Naše taktika nebyla úplně v pohodě. Co si na to říkal, Pavle? Pojďme se na to podívat, na ledovou plochu.
3: Určitě si myslím, že jsme nezachytili závěr, nebo přesně řečeno začátek zápasu. Ono došlo možná k nějakému uspokojení po tom Slovensku, kdy ten výkon byl fakt relativně jako dobrý a pak vlastně došlo k tomu, že tady na nás vlítl soupeř a taková ta severská houževnatost a prostě takový ten nepříjemný styl, nám se na to blbě hraje, myslím si, že na to moc rád neumíme, mysleli jsme si, že je přehrajeme a nakonec si myslím, že to dopadlo přesně obráceně.
2: Ano, je to tak, to znamená, co to teďka pro nás vlastně vůbec to výchozí, vlastně to budování znamená, jak si vedeme, nebo dá se skutečně ještě jít proti finálovým duelům, nebo zkrátka těm týmům?
3: Ta matematika si myslím, že je vždycky zrádná, ono, ještě jsou ty poslední zápasy, myslím si, že tímhletím jsme si trošičku poškodili tu výchozí pozici, mohli jsme jít skutečně proti soupeřům, kterým bychom

0: asi si věřili víc. Na druhou stranu musím říct, že když se podíváš, jak hrajeme v případě, kdy jsme my favorité, tak to není nic moc. Myslím si, ano, že proti Švédům jsme měli výborný vstup do zápasu, výbornou první třetinu, pak jsme to dobře zabetonovali a zvládli jsme to. Myslím si, že my, když se bojíme, tak hrajeme podstatně líp, než když tam jdeme z pozice favorita. Jo, když si vzpomeneš na Itálii nebo na některé další zápasy z tohoto šampionátu, tak nám prostě ta pozice favorita moc nevyhovuje a myslím si, že ten tým pak zbytečně kombinuje, zbytečně přehrává situace, netlačí se do zakončení. Jo, myslí si, že to dokombinuje až do prázdné brány a včera to vypadalo přesně obráceně a myslím si, že do prázdné brány to vykombinoval náš soupeř. Jo, nechci to úplně kritizovat, protože
1: ano,
0: taková klasická česká vlastnost je prostě skákat a slavit a dávat si vlaječky, když vyhrajeme a jen se prohraje, tak je to přesný opak a prostě extrémní kritika. Já si myslím, že to prostě přijít může. Na druhou stranu, jako ten včerejší zápas fakt nebyl nějak příjemný, nebylo to moc hezký podívání.
1: Jak to říkáš, ono hodnocení ze sedačky v obyváku je úplně něco jiného a to by si fanoušci také mohli uvědomit, nebo někteří z nich při tom lahvovém pivu a bramburky, když mají v rukou, tak se to hodnotí velmi rychle, ale pokud by si zkusili alespoň třeba přejet jednou, dvakrát kluziště a zadýchat se, tak by možná potom chápali trošičku více, co na tom ledu se musí předvést. Nicméně u nás je to tak, že pokud vlastně ještě máme nějakých pár bodů ve třetí třetině, tam už to bylo pak 2-1 a tak dál, tak většinou to končí tímhle s tím takovýmhle závěrem, jako předvedli kluci naši v tom včerejším duelu. Ty jsi viděl třetí třetinu, jak, Pavle, ještě v rychlosti pojďme na to.
0: Ale já jsem to viděl tak, že ono vlastně pak ta snaha už je taková křečovitá, už to prostě není ono. Jako celkem se mně líbila snaha Lukáše Sedláka nebo prostě některých hráčů, kteří se snažili prostě tou aktivitou to nějak vzít na sebe a zlomit to. Musím říct, že mi tam malinko chybí někdo, jako je Honza Mandát, který ano, prostě je známý tím, že je opravdu na ten let vlítne a žere ho a prostě je tam jako taková neodbitná motorová myš, tak jako myslím, že ten výkon takových těch tahounů reprezentace byl přesně opačný. Ne úplně se daří Romanu Červenkovi, ale jako ono to, prostě ten Červenka je hráč do souhry, má výborný zakončení a když na to není čas a prostě tím pohybem se mu ten čas nevytvoří, tak on to má těžký, nemůžeme od něj už čekat, že prostě on bude ten nositel toho pohybu nebo té aktivity na ledě. On je spíš nositelem nějaký myšlenky, dobře rozdá, dobře zakončí, jo, ale ten pohyb by tam měl nosit někdo, jako je právě Honza Mandát a myslím si, že ten by mohl dostat víc prostoru. Jo, trošičku je blbý, že to nesedí Matěji Plimlovi, že má -4 za včerejšek, ale ono, jako asi na tom se to nedá úplně posuzovat, jo, nemůžeme říct, že by to bylo prostě čistě jeho vina, to se někdy tak sejde, jo, ale třeba elitní back Hronek taky prostě udělá chybu, jo. To je prostě někdy taková smůla, někdy se to takhle vyvrbí, ale ten projev celkově za celý mistrovství si myslím, že je takový jako nevyrovnaný a to podle mě trošičku padá na hlavu Radima Rulíka, jo, jeho takového nějakého výběru hráčů. On to podle mě vybírá, že jako těm hráčům věří, vyhrál s nima v Praze 2 roky zpátky, jo, trošku to u něj jako má větší roli než aktuální forma a ten špičkový hokej už je opravdu v extrémních detailech a nedá se říct, že my prostě porazíme Dány, Nory, Italii jako bez problému, to prostě už dneska neexistuje. Není to tím, že bychom se zhoršovali, ale oni se všichni ostatní zlepšují a ta úroveň se srovnává.
1: Krásná slova, nádherná slova profika Pavla Herinka z ledové plochy. Pavle, já zdravím v Pardubicích, každopádně i dnes se ti přeji úspěšný den a budu se těšit na další duel s námi z mistrovství světa, samozřejmě 2026 v ledním hokeji. Měj se hezky, Pavel Herink.
0: Krásný den, díky, ahoj.
1: Děkujeme.

0: Showtime, rock for you.
1: Picasso v Českém Krumlově. Výstava Picasso Live, originální díla a příběh génia. Nově prodlouženo do konce roku 2026. www.theworldofpicasso.com.
2: M-Car Studio. Váš vůz si pamatuje každý kilometr. Nemusí to ale být vidět. Průhledná ochranná folie od M-Car Studio tvoří neviditelný štít, chrání váš lak před kamínky, škrábanci i každodenním opotřebením. Spolehlivě, dlouhodobě. Chcete změnu? Barevný polep prémiovou folií dá vašemu vozu novou barvu a nový charakter. Bez lakování, kdykoliv vratné, precizní zpracování, materiály světových značek. Jsme na Toužimské 720 v Praze Letňanech. Přijeďte na konzultaci zdarma. mcarstudio.cz.
3: Bernard Fest je tady. Lucie, Dimitri, Tři sestry, Olympik, Marie Rotrová, Marfo a další hvězdy. 19. a 20. června v Humpolci. Dva dny skvělé muziky, dobrého piva a jedinečné atmosféry. Vstupenky na bernardfest.cz.
4: Přátelé, zdraví vás Kamil Střihavka. Rokopera Praha pro vás připravila
5: magickou rokovou operu Malý princ.
4: Přijďte si užít tuto spektakulární multimediální show.
5: Ve středu 27. května od 18 hodin.
4: Tohle zažijete pouze v Rokopeře Praha. Vstupenky na www.rokopera.cz.

čas tam letí 8:45. Enteria stavební holding Pardubice, to jsou také nové byty. Rezidence Přelouč, hodinářka. Rezidence Moravská Třebová u komína. Nové bydlení.

0: Hejradio.cz.
1: Už vás nebaví dlouho odcházející maily, kolegové mizející z videohovorů a nekonečné stahování prezentací? Tak už nečekejte a zbavte se špatného netu. My jsme JM Networks. Malé a velké firmy i nejnáročnější klienti v Praze a jihovýchodním okolí. Připojte se k naší síti tou nejvyšší rychlostí a kvalitou. JM Networks. Řešíme na míru vaše požadavky. www.jmnetworks.cz jmnetworks.cz.
2: Chceš vidět naživo Dimitri, Tři sestry a Harley ve Frýdku místku? Festival Hell Days 2026 otvírá sezónu 5. a 6. června a k tomu ještě dostaneš Redze, Aleše Brichtu, Amorfia, místní pořadající kapelu 100 na 100 a spoustu dalšího. Tak neváhej, lístky seženeš na ticket portálu a na webu helldays.cz. Léto začíná tady. www.helldays.cz.
3: Dobré ráno, bylo 9 hodin, posloucháte
4: Hey Radio.
5: Full time, rock for you.
6: Radio Hey. Radio Hey.

Ahoj, zdraví vás kapela Piráti 44, která se po delší pauze vrací na palubu se zbrusunovým albem 101. Album vyjde na vinilu, CD a digitálně. Info o zvýhodněném předprodeji alba 101 najdeš na www.pirati44.cz.

krátkou pauzu podáváte, vyplnili regionální kapely, regionální party. A my nastartujeme ranní proud znovu ve 12. minutě po 9.

0: Jdeme v rychlosti na počasí.
1: Počasí.
2: Dnes má být jasno až skoro jasno, nejvyšší denní teploty vyšplhají na 25 až 30, teplota na horách v tisíci metrech kolem 20 stupňů a foukat bude slabý severozápadní vítr. Bio 1, mírná zátěž. Hezké úterý vám přeje ze studia Veronika.
1: Radio Hey!

0: desáté a třetí minuta k tomu. My se krátce po půle podíváme za další informací. Ceny ropy v pondělí prudce klesly.
1: Full time rock for you.
2: Metal Fest Opener. Do plzeňského Lachotína v červnu míří Toby Samet a jeho Avantasia. Naposledy zde uvidíte naživo Sepulturu. Dorazí kultovní Anthrax. 50 let na scéně tady oslaví Accept. A těšit se můžete i na Pain, Gotthard, Camelot a řadu další. Metal Fest. Od 5. do 7. června v amfiteátru Lachotín.
1: Hey! Hey! Hey! Hey! Hey! Radio. Hey! Radio. CZ. CZ.

Já si myslím, že je to úplně jasné. Krátce po 50. Beatová sestava Vítkovo kvarteto Pražský démon. My v Praze ještě zůstaneme. Kluci z Pumpy. Pumpa Praha zvyká si a doufá, a potom se mrkneme na ceny ropy, jo?

Kluci z Prahy Pumpa, zvyká si a doufá. Pojďme za další informací. Ceny ropy v pondělí prudce klesly, ztrácejí kolem 6% a propadly se na dvoutýdenní minima. Pomáhá jim rostoucí optimismus, že Spojené státy a Irán se blíží k dosažení mírové dohody, a to i přesto, že se stále neshodují v klíčových otázkách, jako je blokáda Hormuzského průlivu, kudy za normálních okolností proudí pětina světových dodávek ropy.

Hudba Praha, časy zlý, 50. minuta po 9. je tady. No a my budeme dělat co po 10. Karel říká, půjdem domů.

0: CZ. Potřebujete vyčistit nebo opravit kanalizaci, nebo třeba jen vyvést septik nebo jímku? Obraťte se na nás. Společnost Zdeněk Pečenka je tady pro vás již 36 let. Kromě oprav a čištění kanalizace také monitorujeme, mapujeme a provádíme tlakové zkoušky kanalizačních sítí. A protože jsme profesionálové, používáme špičkovou profesionální techniku a osvědčené materiály, které zaručeně vydrží. Více se dozvíte na stránkách instalace-kanalizace.cz.
1: Dobrý den, jmenuji se Petr Kubinec a zvu vás na výkup vašeho vozu do Autojarov.
2: Majitelé vozů, pozor! Chcete prodat své auto rychle a bez komplikací? Přijeďte do Autojarov nebo do Autojarov Kunratice a my se o prodej vašeho vozu postaráme. Žádné dlouhé čekání, žádné složité papírování. Čeká vás férová nabídka a profesionální přístup. Vykupujeme vozy všech značek. Více na autojarov.cz.
1: Těšíme se na vás.
3: Tak tohle nechceš. Přezuj si kvalitu u nás v pneuservisu SAPA v Libušské 514 na Praze 4. Jsme tu pro vás každý den již 20 let. Máme 5000 pneumatik skladem na všechny typy osobních vozidel. Kromě toho vám poskytneme bezchybný servis a připravíme vám vaše auto na STK. Více o pneuservisu a autoservisu SAPA Šťastný najdete na stránkách pneuservissapa.cz.
4: Pneuservis SAPA. Vymění ti gumy na to tata.
5: Českou rockovou hitparádu na rádiu Hej podporuje pivovar Sviany.
6: Sviany, české tradičně vařené pivo.
7: Bylo právě 10 hodin. Posloucháte
8: Hej Rádio.
9: Full time rock for you.
10: Rádio Hej.
11: Rádio Hej.
12: Francouzské vychytávky. Pečlivě vychytané rockové písničky frankofonní hudební scény každé úterý ve 22 hodin na rádiu Hej.

Dámy a pánové, raní éter, raní proud s vámi pokračuje i nadále. Chládek Tíntě na Pardubice, Hroši Pardubice pro vás dělají realizaci nového povrchu vedle Enteria Areny v Pardubicích.

No a my už to pomalinku, ale jistě strkáme do pece. Už to pomalu ohříváme. Pizzerii u Mnicha Hrochů v Týnec. Ještě nevolejte, nevolejte ještě. Ale za chvilku, jo, volat budete. Ale až za chviličku, jo, Moradši Olli.

z vás chuť na pizzu? V hraním proudu, v hraním éteru? No snad každej. Tak za okamžik budeš volat telefonní linku 723 690 071.

Tak přátelé, dámy a pánové, na nic nemusíme čekat. Pojďte na to 723 690 071 a vytoč tohleto číselko k nám do studia ranního éteru, ranního proudu. A možná, že právě ty, nebo my k vám, nebo my k tobě povezeme vynikající pizzu z pizzerie u Mnicha Hrochův Týnec. Jednoduché číselko 723 690 071.

0: Je to rychle, máme volajícího, tak hezké skoro ranko, ano, stále ještě nebo dopoledne a chcete, kdo pak je tam, halo?
1: Ahoj, tady je Petra z Plzně.
0: Petra z Kolína, nebo odkud?
1: Z Plzně.
0: Jo, z Plzně, hele, Plzeňáci to mají rádi, člověče, to je nádherný, tak to nás těší. Každopádně, Peťo, otázku položím, jo, položím velmi jednoduchou otázku, i když jsi z Plzně, ale mohla bys to vědět. Město Perníku se říká buď Svitavám, a nebo Pardubicím, kterému městu se tak...
1: No, Pardubice.
0: Pardubice, hezky, tak jo. Hele, jako, dneska jsem byl hodnej, dal jsem to fakt jako hodně jednoduchý, jo, protože jsem chtěl, aby do Plzně zase šla další pizza, nebo respektive vy,
1: no,
0: si tam,
1: to
0: vy se tam pro ní dostavíte, protože my jezdíme, jo, okres Chrudim a okres Pardubice, jezdíme, dovážíme, ale vám, jako přes Polňákům, jak se říká, tak posíláme vouchery a vy si to vyberete zkrátka tak, jak budete chtít, kdy budete chtít, a vy si do té pizzerie u Mnicha, která stojí skutečně za to v Hrochově Tinci, zkrátka dojedete a uděláte si výlet. To je dobrý, ne, Petro, co?
1: No, určitě. Tak, tam chystáme, mám hroznou radost, děkuju.
0: Výborně, vyberete si podle chuti. Hele, já tady vidím, to je číslo, říkat ho nebudu, ale my budeme volat zkrátka někde krátce po 11. hodině, tě zkontaktujeme, vysvětlíme, jak si to předáme, přebereš a tak dále a všechno prostě pochopíš. Hele, bylo to bezvadný, Plzeň, jo, Plzeň žije, dobrý.
1: Díky moc, měj se krásně, ahoj.
0: Měj se krásně taky, ahoj. Člověče, to bych neřekl, že Plzeňáci, hele, jak tomu fanděj, viď? Karle, nespí, ne? Říkám, že jak tomu fanděj Plzeňáci. Dobrý je to, děkujem.

Jsme strašně rádi, že s námi hrajete a že s námi soutěžíte a společně s pizzerií u Mnicha Hrochův Týnec. Tam si to vychutnáváte, je to skvělá pizzerie ve východních Čechách.

od pondělí do pátku, až jsme tam na vlnách, hlavně kvůli vám. A vy jste úžasní, skvělí, vy to s námi ladíte. Hezké dopoledne.

0: další parádní muzika Freedom Call Supernova. Před námi je další reklamní break, který vyplní regionální kapely.
1: Full time rock for you.

0: CZ. Bernard Fest je tady. Lucie, Dimitri, Tři sestry, Olympik, Marie Rotrová, Marfo a další hvězdy. 19. a 20. června v Humpolci. Dva dny skvělé muziky, dobrého piva a jedinečné atmosféry. Vstupenky na bernardfest.cz.
1: Přátelé, kamarádi a posluchači Rádia Hej, tady je Kuba z kapely Grammy. Představujeme vám naši novinku, která se jmenuje Na první pohled a přejeme příjemný poslech.

0: Alžběta uzavírá reklamní break, reklamní pauzu, my si dáme ještě pár českých skladeb a budeme se loučit.
1: Hey, hey, hey, hey. Hey, radio.

koho budete vídat na festivalech přes léto 2026, to je tato parta Trautenberg. Jejich skladba Netáhlo a my se loučíme. Vy jste úžasní. A jsme rádi, že nám fandíte, stejně tak jako našemu nároďáku na mistrovství světa v ledním hokeji. Ať je to jak, je to je jedno. Prostě jste úžasní. Mějte se krásně, užijte dnešní den a zase zítra. Hraní je teda ní proud.

0: přátelé, zdraví vás Kamil Střihavka. Rokopera Praha pro vás připravila
1: magickou rokovou operu Malý princ.
0: Přijďte si užít tuto spektakulární multimediální show.
1: Ve středu 27. května od 18 hodin.
0: Tohle zažijete pouze v Rokopeře Praha. Vstupenky na www.rokopera.cz.
2: Rádio je

0: Bylo 11 hodin. Posloucháte
1: Hey Radio.
2: Full time rock for you.
1: Hey Radio.
3: Hey Radio.
4: Jste nespokojeni s politickou situací? Trápí vás zaměstnání šéf? Hroutí se vám manželství, a to nikoli vaší vinou?
5: Nevadí, je tady Rádio Hej. Rádio Hej vás přenese do světa, v němž je nastolena spravedlnost. Právo je činěno zadost a čistá bílá košile vítězí nad špínou lží a nenávistí. Spojte se s námi. Na nosných vlnách Rádia Hej vám nabídneme lepší svět. Svět hudby, svět přátelství, svět lásky. Rádio Hej, váš průvodce dnešní reality.

0: Rádio Hej.
1: No, chlapče, to už tady bylo.
2: Aha, už je to tu zase a v rokovějším ruchu.

0: Tady Dalibor z kapely LDGC. Pro závod Kilpy Heroes Race jsme natočili nový single Staň se hrdinou. Protože přesně o tom tenhle závod je. Překonat sám sebe. Přijď 6. června 2026 do Hradce nad Moravicí a staň se hrdinou i ty. Rádio Hej bude u toho taky. Více info heroesrace.cz.
1: Rádio Hej. Zůstaň s námi na Hej.

0: Dobrý den, jmenuji se Petr Kubinec a zvu vás na výkup vašeho vozu do Autojarov.
1: Majitelé vozů, pozor! Chcete prodat své auto rychle a bez komplikací? Přijeďte do Autojarov nebo do Autojarov Kunratice a my se o prodej vašeho vozu postaráme. Žádné dlouhé čekání, žádné složité papírování. Čeká vás férová nabídka a profesionální přístup. Vykupujeme vozy všech značek. Více na autojarov.cz.
0: Těšíme se na vás.
2: Bernard Fest je tady. Lucie, Dimitri, Tři sestry, Olympik, Marie Rotrová, Marpo a další hvězdy. 19. a 20. června v Humpolci. Dva dny skvělé muziky, dobrého piva a jedinečné atmosféry. Vstupenky na bernardfest.cz.
3: Máš pocit, že je tvojí kapelu dostatečně slyšet? Ne.

0: prodejem vstupenek. Rádio Hej. Každý týden téměř 200 000 posluchačů. Buď u toho. Zavolej ještě dnes Standovi na 603 424 623 nebo mrkni na web reklamanaradiu.cz.
1: Dar, tady Carlos, pořadatel a moderátor festivalu Kotelhel. Připravili jsme druhý ročník svůjí poctivých hulášů a pořádným rokem. Těš se na legendy jako Arakain, Seven, Totální nasazení, Civilní obranu nebo Zakázaný ovoce. Bude to pekelná jízda, na který rozhodně nesmíš chybět. Doraz 18. července do Horní Pěny na fotbalový hřiště. Děti do 150 centáků mají vstup zdarma a předprodej vstupenek běží v síti NFC Tron. Těším se na vás. Dar.
2: Českou rockovou hitparádu na rádiu Hej podporuje pivovar Sviany.
3: Sviany, české tradičně vařené pivo.
4: Bylo 12 hodin, posloucháte Hej Rádio. Hej Rádio.
5: Full time rock for you.
6: Rádio Hej. Rádio Hej.
7: Vzpomínky je to nejhezčí, co nám zbylo. Posloucháte vysílání pro pamětníky v černobílé kvalitě.
8: Milí posluchači, posloucháte nekonečné radionovely z Venezuely.
9: Hrají Doňa Mimoňa, Juan Perverés, Don Celadon, Pedro González a další.
10: Prosím, Doňo Mimoňa.
11: Už rozhodně ne, Juane Perverezi. Pořád říkáte, že mě musíte očkovat a přitom se mnou chcete jenom kočkovat.
10: Au, něco mě štíplo.
11: Co? Ukažte. No jo, a něco vám tady roste.
10: No to mě asi štípla tropická moucha cecek. Je jich tady plno.
11: Tak tady počkejte, já se vydám sama k táboru lovců lebek. Dávejte na sebe pozor, Perverezi.

0: jsem tady.
1: Zdravím vás, Doňo Mimoňo.
0: Juane Barlosi, donesela, Done. Tak už jsme to u koulu všichni. Kde je vlastně Juan Perveres? Štípla ho moucha cecek, má spavou nemoc. Co s náma budou dělat, Juane Barlosi?
1: Každý večer je to stejné. Začíná to tajemným obřadem vůdů a končí to obřadem údů. A co je nejhorší? Náčelník to všechno nahrává na video a pak to prodává do videopůjčoven. Podívejte, kde jsem náčelník s manželem.
2: To bylo natáčení, pane bože, a že vy jste se, Juane Barlosi, těm domorodcům nebránil.
1: Jsem v zajetí už druhý týden a denně se mnou ty divoši něco točí. To dnešní natáčení byla procházka růžovým sadem.
3: Sadem masem?
1: Ale jděte, Doňo Mimoňo. Včera to mě oblékli do letecké kombinézy a točili jsme v řece Navigátor a Aligátor. A neb krokodýl, chci tě trochu díl. To byla síla, ale ve videopůjčovnách to prý hodně frčí.
2: Tak to jsem rád, že už je tohle téma natočené.
1: Moc se neradujte, donesela, Done. Zítra se má točit Hroši a dva hoši.
2: Ježiši Maria. Měl jste pravdu, Juane Barlosi. Jsme tady přivázáni k těm kůlům ve vodě a je jenom otázkou času, kdy se hroch objeví. A voda je tak studená.
1: Podívejte, tamhle ty bubliny na hladině, přibližují se k nám. Náčelník už zapnul kameru. Pomoc, tahá mě to do...

0: Kde to smechu a nevadlo si, že pod vodou dýcháme? Jak je to možné?
1: Ve vodní říši je možné všechno.
2: Dome se, Ladome, to bude asi vládce moří Poseidon.
1: Nejsem Poseidon, jsem jeho bratr Poseidon. Promiňte, vypustil jsem Krakena. Nebojte se, je neškodný, neublíží vám.
0: Možná nekouše, ale smrdí jak bolavá noha. Podívejte, Juan Varlos omdlel. Jestli vypustíte ještě jednoho, tak to sekne i se mnou. Podívejte, Poseidone, jestli máte takovéhle problémy, měl byste si pořídit nějaký katalyzátor.
1: Ale já ho mám.
0: Co? Co máte?
1: Katalyzátor.
0: No, nemáte to lehké. To asi ve společnosti nejste moc oblíbený.
1: Máte pravdu. Společnost mi dělají jen tyto mušle. Pojďte, provedu vás vodní říši. Ukážu vám chobotnice, žraloky, žralok tygří, žralok pantérový.
0: Ha, tamhle, proč ten žralok tak buší hlavou do skály?
1: To je žralok kladivou, něco zatlouká. Na dně leží žralok kobercový, tamhle visí žralok žaluziový.
0: A máte to tu hezký, Poseidone.
1: To není všechno. Teď vám ukážu korýše a měkýše.
0: Taky mám jednoho měkýše. Za mlada to býval tvrdýš, ale to víte, stáří. Ačkoliv, když se koukám na tamty mořské fany.
3: Slyšeli jste nekonečné radionovely z Venezuely.

Ahoj, zdraví vás kapela Piráti 44, která se po delší pauze vrací na palubu se Zbrusunovým albem 101. Album vyjde na vinylu, CD a digitálně. Info o zvýhodněném předprodeji alba 101 najdeš na www.pirati44.cz.

Čau, tady Viktor Dyk z kapely Wow a Rockopery Praha. A tě vám hej, nejlíp na rádiu. Hej. Už je vám hej? Mně už jo. Poslouchejte Big Beat.

Chceš vidět naživo Dimitri, Tři sestry a Harley ve Frýdku Místku? Festival Helldays 2026 otvírá sezónu 5. a 6. června a k tomu ještě dostaneš Redze, Aleše Brichtu, Amorfia, místní pořadající kapelu 100 na 100 a spoustu dalšího. Tak neváhej, lístky seženeš na ticket portálu a na webu helldays.cz. Léto začíná tady. www.helldays.cz

0: přátelé, zdraví vás Kamil Střihavka. Rokopera Praha pro vás připravila
1: magickou rokovou operu Malý princ.
0: Přijďte si užít tuto spektakulární multimediální show.
1: Ve středu 27. května od 18 hodin.
0: Tohle zažijete pouze v Rokopeře Praha. Stupenky na www.rokopera.cz.
2: Dobrý den, jmenuji se Petr Kubinec a zvu vás na výkup vašeho vozu do Autojarov.
3: Majitelé vozů, pozor! Chcete prodat své auto rychle a bez komplikací? Přijeďte do Autojarov nebo do Autojarov Kunratice a my se o prodej vašeho vozu postaráme. Žádné dlouhé čekání, žádné složité papírování. Čeká vás férová nabídka a profesionální přístup. Vykupujeme vozy všech značek. Více na autojarov.cz.
2: Těšíme se na vás.
4: Bylo 13 hodin. Posloucháte
5: Hey Radio. Classic rock radio from the days of my youth. Hey, hey, hey. On Hey Radio. Hey Radio.
6: Francouzské vychytávky. Pečlivě vychytané rockové písničky frankofonní hudební scény každé úterý ve 22 hodin na rádiu Hey.
7: Posloucháte pravidelnou rokovou hodinu. Každý den v tomto čase výběr klasického roku z našeho playlistu.

posloucháte pravidelnou rokovou hodinu. Každý den v tomto čase výběr klasického roku z našeho playlistu.

0: hodinu. Každý den v tomto čase výběr klasického roku z našeho playlistu.
1: Hey Radio. Hey Radio. Klasické hity ve vašem městě. Rock a pop rock. Ta nejlepší muzika z 80. a 90. let. Hey Radio. Na nic si nehrajem. Prostě hrajem. Hey Radio.
2: Rádio je slyšet. A rádio

0: okna@hned.cz. Říkám ti, zapiš si Okna hned. Ne, abys to zapomněl nebo splet. Ceny jsou super, práce rychlá. Na to není ČR zvyklá. Žaluzie, kliky, okna, sítě. O všechny starosti připraví tě. Vaší kůče zlepší vzhled. okna@hned.cz.
1: Dobrý den, jmenuji se Petr Kubinec a zvu vás na výkup vašeho vozu do Autojarov.
2: Majitelé vozů, pozor! Chcete prodat své auto rychle a bez komplikací? Přijeďte do Autojarov nebo do Autojarov Kunratice a my se o prodej vašeho vozu postaráme. Žádné dlouhé čekání, žádné složité papírování. Čeká vás férová nabídka a profesionální přístup. Vykupujeme vozy všech značek. Více na autojarov.cz.
1: Těšíme se na vás.
3: Bylo 14 hodin. Posloucháte
4: Hey Radio. Classic rock radio from the days of my youth. Hey, hey, hey. On Hey Radio.

krásné úterní, ale hlavně pořádně horké odpoledne. Vítejte na Rádiu Hej a tam vás zdraví Jirka Veselý zase po týdnu. Dneska máme 26. května, tudíž svátek má Filip. A není jich tady v Česku vůbec málo. Podle databáze Kde jsme, jich je 50 464. A dokonce je zajímavý i průměrný věk, ten je pouhých 16 let, takže tohle jméno je u nás pořád hodně mladé a živé. No, budeme spolu zase od 14 do 17, tam nás čeká spousta novinek, zpráv, počasí, doprava a tak dále a tak dále. Určitě se podíváme na dvoják, tam dneska hodíme oslavence, později se určitě dozvíte, kdo to bude. No ale celé to odpálíme symbolicky. Dáme si Cranberries a nebo Deep Purple.

0: poslouchám Radio Hej. Naši při něm vařej.
1: A někdy taky pařej.

A i dnes je něco jiného významného, než krom toho, že svátek slaví dneska Filip. Je World Lindy Hop Day, to znamená Den tance Lindy Hop. To je swingový tanec, který vznikal v Harlemu v New Yorku ve 20. a 30. letech minulého století. Takže jestli máte pocit, že úterý potřebuje trochu rozhýbat, dneska k tomu máte i oficiální důvod. A pozor, 26. května si připomínáme i vydání románu Drákula od Brema Stokera, který právě vyšel 26. května a to roku 1897. Takže dneska máme hezky zvláštní kombinaci swingový tanec a upíří klasiku. No pojďme zpátky k muzice. Posílám vám Survivor anebo Messio neboli Metropolitní symfonický orchestr a jejich předělávku It's My Life.

ale spíš jaký jsou teploty. Máme okolo 30 stupňů a takhle bylo i o víkendu. Ale pojďme se podívat, jak bude v následující dny. Protože zítra, ale spíše ke čtvrtku, se přiblíží studená fronta. Přijde totiž mírné ochlazení, ale zase ne tak mírné. Ty teploty budou vlastně odpovídat tomuhle období, to znamená konce května. Teploty by měly být tedy okolo 20 stupňů. Ovšem tohle nevydrží dlouho. V pátek a na víkend se zpátky oteplí a teploty budou opět přesahovat hranici 25 stupňů. A co srážky? Ty jsou v nedohlednu. Samozřejmě lokálně může zapršet, může být nějaká ta přeháňka, ale nějaký výraznější srážky bohužel zatím ne. No ale zase na druhou stranu, duben byl chladný, začátek května taky, pojďme si to užívat. A abych nezapomněl ještě na hory, tam budou teploty okolo krásných a přijatelných 20 stupňů, takže jestli se chcete schladit, klidně vyražte tam, protože teďkon se tam bude výletit úplně suprově. Pojďme zpátky k muzice, já vám posílám Queeny a Radio Gaga.

Kromě Queenů nám zaspívala kapela Opus písničku Life is Life. To jste určitě každý poznal. No a pojďme se podívat na nějaký novinky, které mě v posledních minutách či hodinách zaujaly a rád vás seznámím. Protože každý, kdo dneska během úterního dopoledne vyrazil do některé ze 140 českých restaurací řetězce KFC, tak narazil na zavřené dveře. Pobočky byly mimo provoz do 11 hodin. Podle mluvčího fast foodu se jednalo o jakýsi symbolicky nový začátek KFC. O řetězci se totiž v poslední době často mluvilo o souvislosti s prošlým či plesnivým jídlem. V prvním čtvrtletí tohoto roku dokonce tržby kvůli tomu klesly o 1/3. Teď ovšem otázka, zda dvouhodinová odstávka pomůže a proč je problém zrovna u nás v republice. No, pojďme dál. Za poslední roky se obrovsky vyvíjí IT svět, a to hlavně díky umělé inteligenci. Když se podíváte na seznam všech chatů, jsou jich už desítky. A tím dalším je nyní nově AI asistent od seznamu, kterého mohou využívat úplně všichni uživatelé. Jasně, spousta lidí si stěžuje na to, že se umělá inteligence například na školách, nebo hlavně na školách, zneužívá a lidi budou hloupí, protože bez něho nic neudělají. Ano, tohle může být pravda, ale ještě větší pravdou je, že když to pojmete jinak a svou umělou inteligenci si takzvaně vychováte, tak bude obrovským pomocníkem nejen k tomu, aby za vás něco udělala, ale hlavně vás něco naučila. Záleží jen, jak to každý z vás pojme. Jisté je ovšem asi jedno, nevyhneme se jí v budoucích letech. Takže ideální je začít co nejdřív. Ať vám neujede vlak. A pojďme ještě mrknout na jednu pozvánku a zároveň novinku, protože kapela Rybičky 48 v příštím roce odehrají pouze jeden koncert. Ten se uskuteční 22. května v zámeckém parku Kačina. A dle jejich slov jde o koncert na oslavu čtvrtstoletí působení na české scéně a věnovat ho chtějí nejen všem svým fanouškům, ale i těm rockovým obecně, protože v ten den tam nebudou sami. Jména účastníků však začnou teprve prozrazovat a první vlna levnějších vstupenek je v prodeji, a to do 31. května. Pak se bude samozřejmě zdražovat. A vstupenky naleznete buď přes jejich oficiální web, anebo na GoOut, kam vás vlastně stejně odkaz přesměruje. No a já udělám výjimku, samozřejmě od 15. víme, že máme českou a slovenskou hodinku, ale já vás pozvu rovnou písničkou od Rybiček 48 a dáme si jakou symbolickou a věřím, že tuhletu větu si po koncertě budete říkat, ale zároveň věřím, že ji nedodržíte.

0: Trochu jsme to tady rozproudili s Offspringama a doufám, že to není tolik rozprouděný na silnicích, ale o tom nám poví teďko Martina.
1: Nesouvislou kolonu evidujeme na příjezdu do Brna po D1 od Vyškova mezi 217. a 196. kilometrem. Kolonu evidujeme také na pražském okruhu směrem na Ruzyni mezi Vescem a exitem Ořech. Bez zdržení projedete okolo dopravní nehody na 30. kilometru dálnice D5 směrem na Plzeň a 10 minut naberete v úseku dopravního omezení na D10 na Prahu mezi 17. a 13. kilometrem. Šťastnou cestu vám přeje z dopravního centra ředitelství silnic a dálnic Martina.
0: Moc děkujeme, my se ještě do konce hodiny podíváme na sport, uděláme samozřejmě výjimku, na hokej se podíváme až další hodině, každopádně vám teď řeknu výsledek zápasu, který nás Čechy velice dobře zajímá, zbývají 2 minuty do konce a Norsko zatím vede 3-2, což je pro nás špatná zpráva, ale otázka, jestli si zasloužíme něco lepšího než soupeře ve čtvrtfinále, a to buď Finsko nebo Švýcarsko. Ale jak říkám, o tomhle si pojíme v další hodině, teď posílám Lionela Richieho anebo Shane Twain.
2: Let's go, girls.

Lionel Richie a písnička Hello. Pojďme se podívat na ten sport a začneme dneska fotbalem, protože postupně se dohrávají všechny evropské ligy. V té české slaví titul Pražská Slavie a naopak do druhé ligy padá Dukla Praha, poté co prohrála v sobotu s Baníkem 3-0. Zajímavostí tohoto zápasu je, že rozhodli tři vlastňáky. V Anglii slaví titul Arsenal po 22 letech před druhým Manchesterem City a do druhé ligy padají West Ham, Burnley a Wolves. Dohráno je i v Itálii, kde titul slaví Inter Milan a do série B sestupují Cremonense, Verona a Pisa. Dohráno má i španělská liga, kde slaví titul Barcelona a příští rok si druhou ligu zahrají Mallorca, Girona a Oviedo. V Německu zvítězili fotbalisté Bayernu a sestupují St. Pauli s Eindhovenem a po včerejším barážovém utkání sestupuje i Wolfsburg, oproti němu postupuje Paderborn. A mrkneme ještě do Francie, kde titul slaví nečekaně Paris Saint-Germain a do druhé ligy padají Méty a Nantes. Baráž o sestup hraje Nice proti Saint-Étienne a to dnes. Takže si teď dáme takovou dvoutýdenní pauzu od fotbalu ještě a 11.6. začíná mistrovství světa, které budeme určitě sledovat. A to nejen proto, že tam jsme my a to po 20 letech. Dnes potom ještě je tam na programu tenis a to French Open. A včera už vypadl bohužel Jiří Lehečka, naopak postoupila Karolína Muchová. A dneska už mají za sebou zápasy, co se tak dívám, tak Linda Noskvá, která bohužel vypadla. A teď živě hraje Vít Kopřiva a je to zatím 4-3. Dnešní zápasy ještě budou na programu a to Kateřina Siniaková, která bude hrát proti Valtrové, potom Bartuňková vyzve Boko a Fulhrvitová Čekmont. A ještě mám takovou aktuální zprávu. 2 vteřiny před koncem základní hrací doby Dánsko vyrovnalo, tudíž obralo Norsko o body, pak teda za 13 vteřin prodloužení Norsko zvítězilo, ale pouze za 2 body. Takže nám už stačí jenom porazit nejlepší tým na šampionátu Kanadu a to v čistém čase. Ale jak jsem říkal, o tom si popovídáme a o celé postupové matematice a výsledcích a všeho, co nás čeká v další hodině. Pojďme zpátky k muzice, já vám posílám Stinga.

0: Dobrý den, jmenuji se Petr Kubinec a zvu vás na výkup vašeho vozu do Autojarov.
1: Majitelé vozů, pozor! Chcete prodat své auto rychle a bez komplikací? Přijeďte do Autojarov nebo do Autojarov Kunratice a my se o prodej vašeho vozu postaráme. Žádné dlouhé čekání, žádné složité papírování. Čeká vás férová nabídka a profesionální přístup. Vykupujeme vozy všech značek. Více na autojarov.cz.
0: Těšíme se na vás.
2: Bylo právě 15 hodin. Posloucháte
3: Hey Radio.
4: Full time rock for you.
5: Radio Hey.
6: Radio Hey.
7: Francouzské vychytávky. Pečlivě vychytané rockové písničky frankofonní hudební scény každé úterý ve 22 hodin na rádiu Hey.

posloucháte Radio Hej. Máme 15 hodin. Tudíž vás vítá Jirka Veselý u české a slovenské hodinky. No a mrkneme rovnou do historie. Co se stalo v dnešním datumu v historických datumech, termínech a letech? Dneska zpátky teda, když se podíváme, tak se narodila Stevie Nicks, což je zpěvačka a skladatelka, kterou známe hlavně z Fleetwood Mac, ale taky ze silné solové kariéry. Narodila se tedy v roce 1948 ve Phoenixu v Arizoně. A Stevie Nicks je přesně ten typ osobnosti, která do roku přinesla něco úplně vlastního. Hlas, styl, atmosféru a trochu tajemna. Fleetwood Mac už měli historii před ní, ale když přišla ona a Lindsey Buckingham, kapela dostala úplně nový rozměr. A právě to je na rockové historii super. Někdy jedna osobnost nezmění jen kapelu, ale i to, jak si ji pamatují další generace. A potom dneska je to ještě přesně 4 roky od té doby, kdy zemřel Andy Fletcher, jeden ze zakládajících členů Depeche Mode. No a to mi tak jako připomíná, že to je znamení si depešáky pustit. Samozřejmě ne teď, dáme si je v další hodince, teďko je česká, a když už jsem nakousl to znamení, tak si ho dáme.

Tak tohle byly Krucipisk na rádiu Hej právě teď. Před hodinkou zhruba jsem vám říkal o jediném koncertě v roce 2027, a to od Rybiček 48. A Rybičky 48, pokud je chcete vidět letos, tak je ideální příležitost. Teďkon poslouchejte hlavně. Protože na konci tohoto týdne, a to v pátek a sobotu, což je 29. a 30. května, budou na Bolka Festu. Tam se uskuteční v Mladé Boleslavi na krásné louce a program je fakt našlapaný. V pátek, krom Rybiček 48, tam budou třeba i kapely jako Vypsaná fixa, Monkey Business, Valda Gang, Jiří Korn nebo Horký žeslíže. A v sobotu potom přijedou Dimitri, Škvoři, Pražský Žíběr, Trautenberg, Alkehol, Arakain a nebo právě Krucipisk, který teď dohráli. Takže pokud chcete dvoudenní festival, kde se potká český rock, pop rock i tvrdší věci, tak tohle je ideální tip. Nevím, jak je to teď se vstupenkama, možná nějaký last minute ještě jsou. Vím, že před zhruba 14 dněma psali, že je vyprodáno, ale nějaká poslední vlna určitě ještě k dosažení a k sehnání bude. Vraťme se k muzice, podíváme se i na Slovensko, ale teď si dáme Obyčejný svět.

0: Česká návštěva v podobě Tublatanky je právě teď za náma. A my mrkneme i na tipy do kina a nebo na stream. V kinech teď totiž stojí za zmínku hlavně novinka Pět švestek od Jana Svěráka. Oficiální premiéru má 28. května. Trvá 100 minut a podle CinemaCity jde o dojemnou i hravou komedii o partě starších přátel, kteří se rozhodnou ještě jednou vyrazit za dobrodružstvím. V obsazení jsou třeba Lenka Termerová, Oldřich Kaiser, Petr Kostka, Dana Syslová nebo Jan Vlasák. A jestli se vám nechce do kina, tak Netflix má v květnu taky pár novinek. A hlavně vypichuje třeba mysteriózní seriál The Borough, za kterým producentsky stojí tvůrci Stranger Things. Tentokrát ale nejde o partu dětí, ale o skupinku seniorů bojujících s nadpřirozenými silami. Takže na výběr je buď česká komedie do kina, nebo doma trochu mysteriózna. A teď zpátky do éteru, kde na nás čekají třeba Kaťáci anebo MiG-21.
1: Vyplašený zajíc běhal po polích a pak našel smrt v pažích tetovaných. Kočovali ulicí a náměstím, asi za štěstím.

No a teď se pojďme podívat do Švýcarska, kde dnes v rámci mistrovství světa v hokeji končí skupinové fáze. Jak už jsem říkal, nebo spíš naznačil, odpoledne se odehrály utkání mezi Norskem a Dánskem, kdy Norsko zvítězilo v prodloužení, a Maďarskem s Lotyšskem, kdy Lotyšsko jasně Maďary přejelo 8-1. Situace je momentálně taková, že ze skupiny A postupuje určitě Švýcarsko a Finsko, který si to večer spolu rozdají o první místo. Dále bude nutné sledovat utkání Ameriky s Rakouskem, kde momentálně USA ztrácí na postup 2 body a musí vyhrát, aby neodjelo domů už po skupinách. Což vlastně, jenom připomenu, Amerika v loňském roce celé mistrovství světa vyhrálo a ovládlo. Jistý postup v této skupině má i díky dnešní výhře Lotyšsko, tudíž poslední postupové místo se rozhodne mezi Německem, které už má ovšem dohráno, takže se bude jenom dívat a doufat, a právě Rakouskem a Amerikou. Situace ve druhé naší tabulce je trochu jasnější. Kanada jasně vyhrála skupinu. Norsko je momentálně druhé díky své výhře nad Dánskem, ale především nad námi včera, kdy nás absolutně po všech stránkách bohužel přehráli, to si musíme přiznat. No, nedivím se ani, že to média nazvali ostudou. Ovšem, ještě větší ostudou bych nazval to, co se stalo po odehrání utkání. Náš nejzkušenější Filip Hronek vzal hokejku a udeřil s ní do talentovaného Stýna. Jasně, byla tam nějaká provokace, ale to prostě k tomu sportu patří a Filip Hronek by se měl udržet. Stýn nemůže za to, že jim Hronek nahrál na první gól. No je třeba se vzpamatovat a začít konečně hrát. Zde bych citoval včerejší článek, že jsme tým, co nehraje hokej, ale pouze přežívá. Tak se pojďme schopit a v dnešním zápase proti Kanadě, když je porazíme za 3 body, budeme na druhém místě a vyhneme se tak Švýcarsku nebo Finsku, tak pojďme dokázat všem médiím, všem lidem, že to všechno byl jenom omyl a vlastně teď, když to řeknu blbě, stačí začít hrát teď, protože ve čtvrtek jsou na programu čtvrtfinále a po dnešních zápasech uvidíme, jak to teda dopadne. Ale pokud dneska s Kanadou neuhrajeme ani bod a Slovensko porazí Švédsko za 3 body, my budeme dokonce na 4. místě. Což by bylo ještě horší, protože bychom vlastně narazili na vítěze mezi Švýcarskem a Finskem. Takže ještě pro připomenutí, večerní zápasy, Švýcarsko-Finsko, určitě se bude na co koukat, ale především my s Kanadou. A odpoledne Švédsko-Slovensko a Amerika s Rakouskem. Víceméně všechno, ve všem se dá o něco bojovat, koukejte se úplně na všechno. No a my jdeme zpátky od sportu, samozřejmě vás budu i informovat, protože začínají v 16.20 a my tady spolu ještě budeme přes hodinku. Pojďme zpátky k muzice, já vám pošlu Lucii.

jednu pozvánku. A to na konec tohohle měsíce. Protože 28. až 31. května se v Pasohlávkách v ATC Merkur jede Eurobike Fest. Motorky, rock'n'roll, extrémní sporty a k tomu koncerty. Pořadatelé ho prezentují jako největší a nejnavštěvovanější motofestival v Česku. A hudebně to taky sedí. Podle Sparku dorazí třeba Arakain, Harley, Panoptico, Insania, Shark a nebo Around. Takže jestli máte rádi motorky, tvrdší muziku a festivalovou atmosféru, tak Pasohlávky jsou na konec týdne a měsíce jasný tip. Já vám ještě teď pošlu Valda Gang a nebo Olympiky.

Za chvíli společně přivítáme 16. hodinu a v té si dáme dvoják. A dneska představíme Lennyho Kravice. A jestli jste dobře poslouchali, tak jste se dozvěděli, že má dneska narozeniny. Hned potom dáme statistiku, mrkneme ještě na silnice, ale do konce téhle československé hodiny stihneme ještě buty, no a dáme ještě slovenskou návštěvu.

0: Dobrý den, jmenuji se Petr Kubinec a zvu vás na výkup vašeho vozu do Autojarov.
1: Majitelé vozů, pozor! Chcete prodat své auto rychle a bez komplikací? Přijeďte do Autojarov nebo do Autojarov Kunratice a my se o prodej vašeho vozu postaráme. Žádné dlouhé čekání, žádné složité papírování. Čeká vás férová nabídka a profesionální přístup. Vykupujeme vozy všech značek. Více na autojarov.cz.
0: Těšíme se na vás.
2: Bylo 16 hodin. Posloucháte
3: Hey Radio.
4: Full time rock for you.
5: Radio Hey. Radio Hey.
6: Jste nespokojeni s politickou situací. Trápí vás zaměstnání šéf, hroutí se vám manželství a to nikoli vaší vinou.
7: Nevadí, je tady Rádio Hej. Rádio Hej vás přenese do světa, v němž je nastolena spravedlnost. Právo je činěno zadost a čistá bílá košile vítězí nad špínou lží a nenávistí. Spojte se s námi. Na nosných vlnách Rádia Hej vám nabídneme lepší svět, svět hudby, svět přátelství, svět lásky. Rádio Hej, váš průvodce dnešní realitou.

Ahoj, zdraví vás kapela Piráti 44, která se po delší pauze vrací na palubu se Zbrusunovým albem 101. Album vyjde na vinilu, CD a digitálně. Info o zvýhodněném předprodeji alba 101 najdeš na www.pirati44.cz.

Tak tohle byla novinka od Pirátů 44, přesně jak jste slyšeli. No a my tady máme další díl mojí rubriky Dvojáky, kde vám vždycky představím interpreta, vytáhnu něco ze zákulisí, ale hlavně si dáme dva ikonické songy za sebou. A dneska je to navíc krásně symbolický, protože 26. května má narozeniny Lenny Kravitz. Narodil se jako Leonard Albert Kravitz v roce 1964 v New Yorku, takže letos slaví 62 let. Britannica ho popisuje jako muzikanta, který propluje rock, psychedelii, soul, funk i hip-hop. Lenny není klasická kapela, ale spíš taková vlastní hudební značka. Zpěvák, kytarista, autor, producent a multiinstrumentalista. Jeho debut Let Love Rule vyšel v roce 1989 a od začátku na něm bylo slyšet, že nechce hrát čistě podle jedné škatulky. V jeho muzice je slyšet starý rock, soul, funk, trochu Hendrixe, trochu Prince, trochu 70, ale dohromady je to pořád Lenny. A teď taky nějakou zákulisní zajímavost. Kravitz byl dlouho brán jako člověk, který jde trochu proti proudu. V době, kdy se hodně řešily žánrové hranice, on je naopak míchal dohromady. A vyplotilo se mu to. Od roku 1999 do roku 2002 získal 4 Grammy za sebou za nejlepší mužský rockový vokální výkon, což je nejvíc v historii téhle kategorie. A mám ještě jednu zajímavost, Lenny totiž není jenom muzikant, hrál i ve filmech, třeba v Hunger Games jako Cina. A zároveň založil vlastní designové studio Kravitz Design. Takže u něj nejde jen o hudbu, ale o celkový styl, image a estetiku. No a co česká stopa? Lenny byl v Česku nedávno hodně vidět. Hrál na Colors of Ostrava a potom se v rámci Blue Electric Light Tour vrátil i do pražské O2 Areny. Ticketportal ho k tomu turné uváděl jako 4-násobného držitele Grammy, autora, producenta a multiinstrumentalistu. No a teďkon ty dva ikonické songy. Asi nečekaně tam flákneme jeho největší pecku It Ain't Over Till It's Over a hned potom možná ještě malinko známější Fly Away. Tak tady to je, vychutnejte si.

Tak tohle byl dvoják Lennyho Kravice. Vy jste zvyklí, že občas, že teď je ideální čas na statistickou otázku, tak jste zvyklí, že občas navážu, ať už na dvoják, nebo na cokoliv, co tady dneska řeknu, co se té otázky týče, ovšem dneska ne. Dneska si dáme úplně z běžného života jednu statistickou otázku, a to na téma online nákupy. Schválně si zkuste tipnout, kolik malých balíčků z levných e-shopů dorazilo do Evropské unie, a to v minulém roce, tudíž 2025. Promyslete, dáme Bonnie Tyler a řekneme si.

Takže kolik malých balíčků z levných e-shopů dorazilo do Evropské unie v roce 2025? Nebudu vás dlouho napínat, je to skoro 6 miliard balíčků. Přesně řečeno, v roce 2025 dorazilo do Evropské unie 5,8 miliardy nízkonákladových e-commerce zásilek. To je nárůst o 26% oproti předchozímu roku. A teď si to přepočítejte. 5,8 miliardy balíčků za rok znamená zhruba 16 milionů balíčků denně. A to je přibližně 184 balíčků každou sekundu. A zajímavost, Evropská komise uvádí, že u těchto levných zásilek z e-shopu jde objemově z 93% o zboží z Číny. Zároveň průměrná hodnota takové nízkonákladové zásilky vycházela v roce 2025 na méně než 9 euro. Takže až vám příště přijde malý balíček za pár korun, nejste v tom sami. Každou vteřinou jich do Evropy míří tolik, že by zaplnili menší dodávku dřív, než dohraje refrén.

0: Pojďme ještě na chviličku mrknout do Švýcarska, kde se hraje mistrovství světa, protože nevím, jestli si to fanoušci teda, ostatně mi to asi jedno, ale uvědomují, protože hrozí reálná představa, že vypadnou velikáni, jako je Amerika a Švédsko. V zápase Ameriky s Rakouskem to zatím tak nevypadá, USA vede 2-0, ovšem mezi Švédskem a Slovenskem samozřejmě hraje se 9. minuta první třetiny, ale Slováci, bratři, vedou 1-0. Budeme jim fandit nebo ne? Toť otázka, protože můžou ohrozit i nás. Pokud vyhrajou v prodloužení, tak by to mělo být asi v pohodě. Každopádně nebudeme se zdržovat teď sportem, pojďme na silnice.
1: Už jen odstavený porouchaný kamion po dopravní nehodě blokuje stoupací pruh na 131. kilometru D1 na Prahu. Okolo projedete se zvýšenou pozorností s minimálním zdržením. 15 minut naberete obou směrně u exitu Ořech na Pražském okruhu. A 30 minut ztratíte také na D1 u Brna na Prahu v nárazově se tvořící koloně mezi 201. a 182. kilometrem. Šťastnou cestu vám přeje z dopravního centra ředitelství silnic a dálnic Martina.
0: My moc děkujeme, Martině. Já vám pár minut po půl páté posílám ještě Linhardský nerd a nebo třeba Ozzyho.

No a my jsme skoro v cíli. Díky, že jste byli na rádiu, hej, se mnou Jirkou Veselým. Dneska jsme krom narozeninových přání popřáli i všem Filipům, kterých je v Česku přes neuvěřitelných 50 tisíc. Dále jsem vás pozval na pár akcí víkendových, takže buď jestli tam budete, tak si to užijte, pokud ne, tak si určitě užijete veškerou činnost, kterou budete dělat, protože má být nádherně. A nádherně je i dneska, takže pokud ještě chcete, vyražte někam na zahrádku, ať už cizí, k restauraci, k hospodě, kamkoliv, nebo svojí vlastní, dejte si jedno orošený, ale hlavně večer držme palce Čechům, kde je potřeba zvítězit za 3 body. Nic jiného se nebere, ale každopádně nemusíte odcházet od Rádia Hej, protože pokračuje tradiční hitparáda Rádia Hej a ještě do té vám můžu slíbit Elvise Presleyho, Atrocity, anebo právě teď ještě na rozloučenou posílám švédskou kapelu Aha.

0: www.hellblaze.cz. Chceš vidět naživo Dimitri, Tři sestry a Harley ve Frýdku Místku? Festival Hellblaze 2026 otvírá sezónu 5. a 6. června a k tomu ještě dostaneš Red Z, Aleše Brichtu, Amorfia, místní pořadající kapelu 100 na 100 a spoustu dalšího. Tak neváhej, lístky seženeš na ticket portálu a na webu hellblaze.cz. Léto začíná tady. www.hellblaze.cz.
1: Zdraví vás Honza Toužimský z kapely Arakain. Rád bych vás pozval 18. července do Horní Pěny na fotbalové hřiště, kde vypukne Kotel Hell Festival. Bude tam spousty dobrýho jídla a spoustu skvělý muziky. Těšíme se na vás, ahoj.
2: Dobrý den, jmenuji se Petr Kubinec a zvu vás na výkup vašeho vozu do Autojarov.
3: Majitelé vozů, pozor! Chcete prodat své auto rychle a bez komplikací? Přijeďte do Autojarov nebo do Autojarov Kunratice a my se o prodej vašeho vozu postaráme. Žádné dlouhé čekání, žádné složité papírování. Čeká vás férová nabídka a profesionální přístup. Vykupujeme vozy všech značek. Více na autojarov.cz.
2: Těšíme se na vás.
4: Picasso v Českém Krumlově. Výstava Picasso Live, originální díla a příběh génia. Nově prodlouženo do konce roku 2026. www.theworldofpicasso.com.
5: MCAR Studio. MCAR Studio. Váš vůz si pamatuje každý kilometr. Nemusí to ale být vidět. Průhledná ochranná folie od MCAR Studio tvoří neviditelný štít. Chrání váš lak před kamínky, škrábanci i každodenním opotřebením. Spolehlivě. Dlouhodobě. Chcete změnu? Barevný polep prémiovou folií dá vašemu vozu novou barvu a nový charakter. Bez lakování, kdykoliv vratné, precizní zpracování, materiály světových značek. Jsme na Toužimské 720 v Praze Letňanech. Přijeďte na konzultaci zdarma. mcarstudio.cz.
6: Bernard Fest je tady. Lucie, Dimitri, Tři sestry, Olympik, Marie Rotrová, Marfo a další hvězdy. 19. a 20. června v Humpolci. Dva dny skvělé muziky, dobrého piva a jedinečné atmosféry. Vstupenky na bernardfest.cz.
7: Každý prostor má svůj rytmus. A někdy stačí jediný obraz, aby začal opravdu dýchat.
8: VoArt spojuje barvy, energii a moderní design v jedinečných, ručně malovaných obrazech. Každý kus je originál, s vlastním příběhem. Chcete, aby váš byt, ateliér nebo kancelář získali osobnost? Navštivte www.art.cz a najděte obraz, který vás osloví.
7: VoArt. Nechte barvy promluvit.
9: Tak tohle nechceš. Přezuj si kvalitu u nás v pneuservisu SAPA v Libušské 514 na Praze 4. Jsme tu pro vás každý den již 20 let. Máme 5000 pneumatik skladem na všechny typy osobních vozidel. Kromě toho vám poskytneme bezchybný servis a připravíme vám vaše auto na STK. Více o pneuservisu a autoservisu SAPA Šťastný najdete na stránkách pneuservissapa.cz.
10: Pneuservis SAPA. Vymění ti gumy na to tata.
11: Českou rockovou hitparádu na rádiu Hej podporuje pivovar Sviany.
12: Sviany, české tradičně vařené pivo.
13: Bylo 17 hodin. Posloucháte
14: Hey Radio.
15: Hey Radio.
16: Full time rock for you.
17: Radio Hey. Radio Hey.

zdar a sílu všem, kteří mají tendenci vnímat hitparádu, pařit u písniček a čekat na chyby. Je s podívem, co dokáže takové hlasování a jak se to vše může za týden změnit. Rozhodně scénář znáte, své miláčky podpoříte a ostatní ignorujete. Pojďme na to, ať to stojí za to.

0: rokovou hitparádu Rádia Hej podporuje pivovar Sviamy.
1: Sviamy, české tradičně vařené pivo.
2: O naší první dnešní novince se dozvíte více na stránkách Hej Rádia, kde s kapelou Piráti 44 je uveden rozhovor a jejich novinka Pod hladinou řeky se nyní bude pokoušet oblažit vaše sluchovody.
0: Novinka hitparády.

0: jako odborník na slovo vzatý řeknu, ta písnička má hodně zajímavých barev. No a každý si může pod tím představit, co chce. Druhá nasazená skladba bude hodně kontroverzní, stejně jako legenda, která bude pět jako kos na obalené třešni. David Koller je tím, kdo se bude snažit získat vaši přízeň a skladba Víc než slova je právě ta, která míří do vašich nebo zapůjčených trandáků. Sice jsem skeptický, ale za pokus to stojí.
1: Novinka hitparády.

0: myslím tedy, že se David Koller tak trošičku ztratil v čase. Já bych řekl 20 roku zpátky. No ale to je jenom vlastně můj názor.
1: Jirka Basta, střelec plné zbroje.
0: Hitparáda pokračuje a hle, neuvěřitelné, ale jako na houpačce, to jsou Panoptiko. Rokový cirkus současnosti. Byl jsem minulý týden jako host na jednom festu, kde jsem spolu uváděl mimo jiné právě panoptikáře a musel jsem se zeptat, jak vznikl text Moulin Rouge a ujal se toho sám Baron von Telefon.
2: Moulin Rouge je natrdlich zkušenost leda panoptikám, kterou zašel na ulicích Montmartru a s těmi klíči je to opravdu tak, jak to bylo.
0: Tak nedá se nic jiného udělat, než že si ty klíče dáme znovu. Co říkáte? Na místě 10. v této chvíli, to znamená jeden z jejich největších pádů.

0: Pokračujeme dalším neuvěřitelným pádem v naší hitparádě. Skladba, která se mi vrila pod kůži jako jehla doktora Cvacha při odběru krve. Chytlavý refrén a od první chvíle se vyhřívající v top 5. A najednou toto. Třeba někdo někde zaspal. Zeptám se přímo Fannyho Michalíka. Fanny, ahoj.
1: Ahoj, já všechny zdravím a zvlášť tebe, čau.
0: Tak jsem tě odchytil někde, doufám, že v pohodě. Prosím tě pěkně, jak vznikla skladbička Chci ti slíbit?
1: Dobře, no dívej, byl podcastem pár fanoušků, kteří říkali, hele, zkus udělat něco pro chlapy, nejenom furt, že zpíváš o babách, že jo. A já jsem říkal, tak to je, samozřejmě, mám to hned v hlavě a musím říct jednu důležitou věc, že k tomu přispělo to, že jsme ve věku, kdy už nám umírají kamarádi, jo. A při takové vždycky příležitosti si řekneš, to prčíc, škoda, že jsem mu ještě nemohl říct, že vlastně jsme spolu zažili spoustu krásných věcí.
0: Ano, kácí se v našem lese, kácí se v našem lese, ano.
1: Bohužel, jo, a víš co, poslední taková, já jsem měl 3 verze této písničky a poslední, když mi umřel opravdu skvělý kámoš Aleš Venglás, jo, kterým jsem probíral miliony hodin.
0: Baskytarista Ingotu, samozřejmě ano, musíme říct, ano.
1: A já jsem to pak celé tu písničku předělal a to není smutné, ale ať je to takové, jakoby víš co, ať je to pozitivní, že prostě on už tady sice není, jo, když mu budu chtít, prostě jak si pustím jeho písničku, ale hlavně se potkáme u nebeských brán, kámo. To je taková ta myšlenka té písničky a Jura Šperl udělal skvělý text, já jsem mu řekl, že konečně může dělat něco jiného než o babách, aby psal, ale už se samozřejmě zase s dalšíma písničkama vracím ženským, protože to je téma, které prostě bere, vidíš to, a proto to kleslo, ta písnička, hrozně mě to mrzí, nicméně, hele, další písnička už bude o babách.
0: Výborně, já ti moc, Fanny, děkuju za tento vstup a pokročujeme, dáváme 9. místo a to je právě tvůj song Chci ti slíbit. Měj se zatím krásně, ahoj, ahoj.
1: Děkuju, mějte se krásně, žijte, blaze, ahoj.
0: Čau, tak to byl Fanny Michalík, musím říct si, stále tvrdím, že jeho hlas je vždy příjemným osvěžením každé akce. Na škodu mu ale je, že má velké a dobrácké srdce. To vše je Fanny a skladba Chci ti slíbit.

0: Musím se přiznat, že jsem netušil, že tento výborný text napsal Jura Šperl z Ingotu. Jako tak to byla pro mě příjemná informace a my budeme pokračovat v naší hitparádě dál, dál, dál. Ufouni z Teplic okupují český éter a před velkým turné s Fata Morgánou americkými Gravity mají našlápnuto k docela skvělé budoucnosti. Konec konců se na všechny těším, protože jsem si je pozval. Že nevíte kam? Dobře poslouchejte.
1: Posloucháte rockovou hitparádu.
0: To je jedna věc a dobrá, že ji posloucháte a teď se necháte pozvat dokonce.
2: Hard rock a heavy metal žije.
3: V sobotu 6. června vypukne ve Vratimově pořádná metalová smrš.
2: Vratimov Fest.
3: Na pódiu explodují Na Gauč, v rámci Hard Tour teplická banda Hard Colony, americká kapela Gravity a plzeňská formace Fata Morgana se svojí horror metalovou show. To vše v areálu fotbalového stadionu u hospůdky Meteor ve Vratimově. Vstup jen 250 korun.
2: Vratimov Fest 6. června. Budeš u toho?
4: Parťákem akce je Rádio Hej.
0: Rádio Hej. Tak jste slyšeli, no a Hard Colony UFO, to je samozřejmě naše osmička.

poslali ho na zem a nebyl to zrovna jeho sen. To byl text této skladbice, která právě dohrála Hard Colony na 8. místě a o snu to bude i na místě 7. V hokeji si aktuálně s braty Slováky nerozumíme, ale v hudbě jsme stále jedno tělo, jedna zem. A dokazuje to legenda této hitparády Brandýs, která si tady stále plní svůj sen. Opsa, hejsa, do Brandýsa!

0: Majákovou hit parádu.
1: No a je tady stálice naší tanceparády Turbo se skladbou, kterou napsal Tommy Tajer, přiženivší se do Kibicovic familie a se kterou hovky zvyhnali. A Turbo po ní šáhlo a jak v české, tak anglické verzi se tato pouťová tancovačka líbí. Tak jdeme trsat, přátelé, jdeme trsat.

máme za sebou a teď pojďme dále. Minulá novinka jednoho z nejhodnějších rockerů na světě, Dalibora Halamíčka, si vede skvěle a možná se Halamovi plní dětský sen o tom, že jeho kapela bude žádaným artiklem na festivalech všeho druhu. Zaslouží si to tento první zpěvák Salamandry, zpěvák kdysi Grogu a nyní s jeho vlastním projektem Moravius na skvělém pátém místě.

0: Víte, co je neuvěřitelné? Onen barometr poslouchanosti a kvality se vždycky projeví. Moje šílená doga z Yorkshireu, tedy můj miláček, který tady je 12 letý jako Yorkshirek, tak vždycky přicházel, když hrali Brandýs a skladbičku Sen. No ale teď asi miluje power metal, neboť přišel do studia právě nyní, lehl si a v klidu poslouchal Halamíčku v hlas. No tak tomu říkám už, Dalibore, klobouk dolů. Jak už se líbíš mému psovi, tak to je bacha, to je můj manažer, tak na to dávej velký pozor.
1: Rokovou hitparádu na rádiu Hej podporuje pivovar Sviany.
2: Sviany, české tradičně vařené pivo.
0: A jdeme dál. Tomisova partička s generálem v čele podstéká mi po těle. I blíží se bestie minule hluboko níže. Dnes s velkou pompou dostává se výše. A tak u Tomisu dělají už tatarák, jejich bestie však boduje tak či tak.
1: Čtvrté místo.

postavou Meatloaf s hlasem Jirky Schöringera, to byl Láďa Tomy z LTV Bestie, čtvrté místo. A Bastardi se pohybují stále mezi první trojkou a možná je to i tím, jak aktivní jsou někteří členové kapely na sítích. Aktuálně dojeli turné s Alkoholem a co chystají dál, ukáže čas. Ten jejich se zastavil na bronzové příčce, o které se třeba našim hokejistům jenom zdá.

Dalo by se říci, že si dokážu představit ristretto, gin, limoncello na pláži a zpívat si ten refren této skladbičky. O tom žádná. Jdeme dál. Dalo se čekat, že oslavná óda traktoru na jejich čtvrtstoletí rock'n'rollu a stále v původní sestavě, to je na smeknutí klobouku. A vezmu-li v potaz, že jako kmotr jejich čtvrtého alba, tuším se jmenoval Artefakt, to teď nevím přesně, tak sleduji tyto borce, jak vedou a jedou své boogie a stále mají co říct. Dnes na místě Stříbrné.

0: Jsem strašně rád, že právě při této oslavné ódě jejich čtvrtstoletí nezapomněli na rádio Hej a že v té pasáži tam je hej, hej, hej. Každý by to měl asi tak nějak diskusit.
1: Rekapitulace hitparády.
0: No a můžeme se podívat, jak to tedy dneska vypadalo. Nejprve jsme nasadili dvě novinky, Piráti 44 pod hladinou řeky a David Koller Víc než slova. Na 10. místě Panoptiko a Moulin Rouge, na místě 9. Fanny Chci ti slíbit, 8. místo Hard Colony UFO, na místě 7. Brandy's Sen, 6. Turbo Time of My Life, na 5. místě Moravius Superbeams, na místě 4. LTB Besties pod titulem Jack Rozparovač, na místě 3. Bastard Cesta kolem světa a na místě 2. Traktor 5x5. A je to tady. A víte co?
2: Je čas

0: Funus.
1: Funus.
2: Pochod padlých revolucionářů dnes patří zahrát těm dvěma skladbám, které to tady přestalo bavit. Tou první je minule nasazená novinka Jedeme od skupiny Gate Gresher. A stejný osud...
3: Přátelé, zdraví vás Kamil Střihavka. Rockopera Praha pro vás připravila
4: magickou rockovou operu Marie Prince.
3: Přijďte si užít tuto spektakulární multimediální show.
4: Ve středu 27. května od 18 hodin.
3: Tohle zažijete pouze v Rockopeře Praha. Vstupenky na www.rockopera.cz.
5: Českou rokovou hitparádu na rádiu Hej podporuje pivovar Sviany.
6: Sviany, české tradičně vařené pivo.
7: Bylo 18 hodin. Posloucháte
8: Hej Rádio.
9: Full time rock for you.
10: Rádio Hej.
11: Rádio Hej.
12: Vzpomínky je to nejhezčí, co nám zbylo. Posloucháte vysílání pro pamětníky v černobílé kvalitě.
13: Milí posluchači, posloucháte nekonečné radionovely z Venezuely.
14: Hrají Toňa Mimoňa, Juan Perverés, Don Celadon, Pedro González a další.
15: Prosím, Toňo Mimoňa.
16: Už rozhodně ne, Juane Perverezi. Pořád říkáte, že mě musíte očkovat a přitom se mnou chcete jenom kočkovat.
15: Au, něco mě štíplo.
16: Co? Ukažte. No jo, a něco vám tady roste.
15: No to mě asi štípla tropická moucha cecek. Je jich tady plno.
16: Tak tady počkejte, já se vydám sama k táboru lovců lebek. Dávejte na sebe pozor, Perverezi. Jsem tady.
17: Hehehe, zdravím vás, Doňo Mimoňo.
16: Juane Varlosi, donesela Done.
18: Tak už jsme to ukoulu všichni. Kde je vlastně Juan Perverés?
16: Štípla ho moucha cecek, má spavou nemoc. Co s náma budou dělat, Juane Varlosi?
17: Hehe, každý večer je to stejné. Začíná to tajemným obřadem vůdů a končí to obřadem údů. A co je nejhorší, náčelník to všechno nahrává na video a pak to prodává do videopůjčoven. Podívejte, kde jsem náčelník s manželem.
18: To bylo natáčení, pane bože, a že vy jste se, Juane Varlosi, těm domorodcům nebránil.
17: Ha, jsem v zaječí už druhý týden a denně se mnou ty divoši něco točí. Ha, to dnešní natáčení byla procházka růžovým sadem.
16: Sadem masem?
17: Ale jděte, Doňo Mimoňo, včera to mě oblékli do letecké kombinézy a točili jsme v řece Navigátor a Aligátor, aneb Krokodýl, chci tě trochu díl. To byla síla, ale ve videopůjčovnách to prý hodně frčí,
18: Tak to jsem rád, že už je tohle téma natočené.
17: Moc se neradujte, donesela Done. Zítra se má točit Hroši a dva hoši.
18: Ježiši Maria. Měl jste pravdu, Juane Varlosi. Jsme tady přivázáni k těm kůlům ve vodě a je jenom otázkou času, kdy se hroch objeví. A voda je tak studená.
17: Podívejte, tamhle ty bubliny na hladině, přibližují se k nám. Náčelník už zapnul kameru. Pomoc, tahá mě.

0: Kde to smechu a nevadlo si, že pod vodou dýcháme? Jak je to možné?
1: Ve vodní říši je možné všechno.
2: Dome se, Ladome, to bude asi vládce moří Poseidon.
1: Nejsem Poseidon, jsem jeho bratr Poseidon. Promiňte, vypustil jsem Krakena. Nebojte se, je neškodný, neublíží vám.
0: Možná nekouše, ale smrdí jak bolavá noha. Podívejte, Juan Barlos omdlel. Jestli vypustíte ještě jednoho, tak to sekne i se mnou. Podívejte, Poseidone, jestli máte takovéhle problémy, měl byste si pořídit nějaký katalyzátor.
1: Ale já ho mám.
0: Co? Co máte?
1: Katalyzátor.
0: No, nemáte to lehké. To asi ve společnosti nejste moc oblíbený.
1: Máte pravdu. Společnost mi dělají jen tyto mušle. Pojďte, provedu vás vodní říši. Ukážu vám chobotnice, žraloky, žralok tygří, žralok pantérový.
0: Ha, tamhle, proč ten žralok tak buší hlavou do skály?
1: To je žralok kladivou, něco zatlouká. Na dně leží žralok kobercový, tamhle visí žralok žaluziový.
0: Máte to tu hezký, Poseidone.
1: To není všechno. Teď vám ukážu koríše a měkýše.
0: Taky mám jednoho měkýše. Za mlada to býval tvrdýš, ale to víte, stáří. Ačkoliv, když se koukám na tamty mořské fany.
3: Slyšeli jste nekonečné radionovely z Venezuely.
4: Vám přináší Hakel.
5: Vážení přátelé, na rádiu Hej jsem si pozval dalšího hosta do studiu a tím hostem je pravděpodobně jeden z nejvlasatějších kytaristů současnosti i minulosti. Jmenuje se Jura Šperl. Ahoj.
6: Ahoj.
5: A komu, tak slušně, jako ahoj.
6: Zarazil jsme s těma vlasama.
5: Ale komu to není ještě jasný, o koho jde, tak je to bývalý kytarista Citronu, bývalý kytarista a zakladatel Limetalu. No ale my se budeme bavit o kapele Ingot a tady mě, Juro, zajímá jedna věc. Známe se už strašně moc dlouho a nikdy jsem se tě nezeptal na to, od kdy funguje kapela Ingot a proč zrovna Ingot?
6: Kapela Ingot funguje od roku 1987, ale s jedním T. A tak, jak to teďka lidi znají, jak vydáváme alba, tak to z první album vyšlo v roce 2016.
5: První album?
6: První album až
5: 2016, ano. A to jste zahráli už roku 87. Od té doby si pohřbil snad všechny spoluhráče.
6: No ano, ale tak tenkrát v 87. Nebyla moc možnost chodit do studia a točit desky.
5: A to je vlastně pravda. Přehrávky jste měli, jo, tak jste mohli tak nějak na tancovačka zahrát nějaký Big Boss.
6: Přehrávky jsme měli a my jsme měli podporu u ředitele okresního kulturního střediska Miloše Saměce, který potom tady měl agenturu MAB, M-A-B, a my jsme vlastně měli od počátku koncertní přehrávky dvojky, což nám umožňovalo prostě vydělávat i nějaké peníze muzikou, takže, a měli jsme zároveň přístup do studia, kde, můžu říct příhodu ze studia?
5: Jsem, no, si povídej, tady můžeš všechno.
6: My jsme si mysleli, že jsme největší buřiči metalový široko daleko.
5: Si myslí každý na začátku?
6: My jsme si to mysleli jako, že právem, ale přišli jsme do studia a tenkrát se nahrávalo jako po starou celá kapela najednou. A uprostřed toho nahrávání, jako prostě dohrál si písničku, že? A teďka jsi musel chvilku jako čekat, že? Až dostaneš z režie pokyn do sluchátek. Z režie pokyn nepřicházel, tak jsme čekali fakt dost dlouho a pak jsme se odhodlali, tak jsme se šli podívat a ten zvukař usnul. U toho nahrávání.
5: Takže jste
6: on nudili. On si dovolil si usnout, chápeš to?
5: Jste nudili. Ale je třeba připomenout, že ty jsi z vynikajícího Podhoubí. Je třeba připomenout, že sice každý ví, že Jura Šperl byli v Bučovicích, jo? A k tomu se dostane, proč Bučovice, proč Nová Deska, tak a tak. Ale ty jsi z města Karviná.
6: Z Darkova.
5: No to je jedno, to pro nás Havířováky je to prostě neskutečné, nebudu říkat co, ale je to prostě Karviná a basta.
6: No to vlastně Darkov.
5: No, ale dobře, ale v té lokalitě vyrůstal v té době Easy z Dogy, vyrůstal tam přece Miloš Dode Doležal A kdo ještě vzpomeneš další kluky?
6: No, Cibož Tonda je z Karvina, to je Karviňák.
5: A vy jste byla generace plná rockerů jako?
6: Ludka Roubičková je Karviňáčka původně.
5: Vidíš to.
6: No ale víš co, to je, my jsme se znali s Izim ještě dlouho předtím, než jsme našli hrát, protože...
5: Jste chodili do pionerského tábora společně.
6: Ne, my jsme proti sobě hráli ping-pong závodně. V deseti
7: jako
6: letech...
7: Jako easy ping-pong.
6: No jasně, v deseti letech už jsme proti sobě nastupovali.
7: Ne.
6: Takže rivalové prostě úplně od mlada.
5: Proč jsme si u tebe nezahrali ping-pong? Já ho miluju, ten ping-pong. Já jsem z ping-pongové rodiny.
6: No ale já to mám na nějaké určité úrovni, tak já přesně nevím, jestli bys...
5: Aha, jo, tak dobře, já přijedu, to si dáme. Jako. Takže Ingot víme, jo, Ingot, hardrocková, heavy metalová kapela, pod tvou taktovkou, vydali jste od roku 2016 kolik desek?
6: Pět alb.
5: A kterou bys navrhoval jako první písničku pustit teďko na rádio, hej?
6: No já si myslím, že když už je tak 10 let, třeba od té první desky, tak titulní

0: Dohrála skupina Ingot a jejího hlavního vůdce Juro Šperla, tady máme ve studiu. Juro, já se musím zeptat na jednu věc. Když jsme dohráli první desku, ty jsi ale už možná v tom roce 2016 vlastně ještě předtím byl v Citronu. Jak jsi skloubil Citron versus Ingot?
1: No to právě bylo blbé, jo, protože Pařez měl výhrady k tomu, aby někdo působil v jiných kapelách než v Citronu. Takže vlastně já jsem působil v Citronu do roku 2015 pod tím zákazem, aby Ingot tvořil. A teprve potom, jak jsme za těch okolností asi známých,
0: u toho jsem byl, no.
1: 4 z 5 jsme vlastně odešli a založili Limetal, tak v Limetal už to bylo trochu benevolentnější a proto vlastně jsme natočili první desku teprve až za Limetal. Za to našlo.
0: Za posluchače se musím zeptat, kdybych stál na druhé straně, zeptám se taky tak, jako co tě bavilo více, citroňácká muzika, limetalská muzika, ingutácká muzika, která je tvoje a tak dál? Která byla taková zajímavější, veselější, rychlejší, já nevím, jak to nazvat. Neboj se, naprutko.
1: No to je tak, já jsem Citron poznal jako malé děcko, někdy třeba v 9 nebo 8 letech, protože moje segra kalila s technikem Citronu, takže to bylo v době ještě, kdy ta nebyl ani Pařízek, ani Stáně Hranický, byla to ta úplně původní sestava.
0: Tak původní ne, protože v původní sestavě byl Olda Říha, byl tam Tolia Kohout, byl tam Aleš Ulm, byl tam Miloš Nob a byl tam samozřejmě Michalík. To byla první sestava v roce 1975. Dva singly a pase.
1: Skoro se strefil, jako skoro. Jo.
0: No je to tam, tak oni vydali dva singly takhle s Alešem Ulmem.
1: No ano, málo kdo ví, že vlastně Půlnoční závodní dráha, ten single natočili kluci Citronu. To byl Milan Tuč na buben a Peťa Michalík.
0: Ten pak ale emigroval do Švédska, nebo kam?
1: Jo, jo. Peťa Michalík tam hrál na basu, jo. Takže...
0: Do té doby, než vlastně Pařez přišel v 80. roce, a to už potom ovládl on, že? Tuším, tak nějak to bylo.
1: No, ještě zapomněl z nějakou Krejčího.
0: A jak se jmenoval ten zpěvák, co tam zpíval v roce 78?
1: Kubala.
0: Ano, taky zajímavé. To byla ta éra, kdy se to hledalo, až si to sedlo s Hranickým v čele, jo. S Kvitou,
1: takže, Bartoněm. Takže já se k tomu vrátím. Tak Citron jsem znal jako od děcka, my jsme doma měli spoustu kazet, i takových demáčů a tak, takže k Citronu jsem měl vztah. Jiný, úplně jiný než k jiné muzice. Mm-hmm. Proto vlastně je to prostě řízené zhora, že jsem se ocitl po tolika letech v té kapele, že jsem vůbec dostal ano, tak jsem si toho vážil úplně jinak, než kdyby dostal ano do jakékoliv jiné kapely. Ale v Citronu jsem měl akorát jeden text na té poslední desce, na Big Beatovém pámbu, to je myslím 2009 tuším, ale potom, když byl založen Limetal, tak to byl právě opak. Tak tam se mohl tvořit. Všechny texty jsou moje, mimo jednoho, spousta muziky. Takže vlastně, když se ptáš na ten vztah, tak Citronu jsem si vážil z toho pohledu jakože fanouška a Limetal zase, že se mohl tvořit.
0: Ale proč, musím se zeptat, jestli si náhodou netříštil svoje nápady Ingot, Limetal? Hráli jste v té době... Zhrál jsi na dvou formách?
1: No ano, ale my jsme prostě s Bartoněm měli takovou dohodu, že ty písničky, že ty aranže a že ty riffy a tyhle, že to nebudeme spojovat. Jo. Mm-hmm. Vem si, že Jarek taky dělal pro Crayzone a ty písničky zní jinak. Jo.
0: To není Citron. Pravda, to je zase pravda.
1: Takže to je, když to víš a když víš, jak dělat, tak, nebo když si dáváš pozor, tak to prostě jde.
0: Dobře, vrátíme se zpátky k Ingotu. O to tady jde. Vydali jste další desku, myslím si, že je dobrá, vhodná doba, připomenu zase hudebně, trošku, ať to neprokecáme celé jenom, i když s tebou se povídat na luxus, tě musím říci. A to s tebou hovořím u hrnku kávy, jako jo. Snad možná poprvé v životě to takhle sedíme spolu. No. Co jako? Co? Určitě. Na ten večírek u tebe doma, na ten nezapomenu. A pozor, tradiční zvukař, lídr skupiny Akustika přinesl mi, panáčka, ty řídíš. Protože my jdeme křtít desku Abraxasu spolu, takže já si teda s dovolením aspoň takhle symbolicky ťuknu a nebudu to přehánět, ale pojďme zpátky k tomu Ingotu. Takže Ingot vlastně v podstatě po tom Limetalu už jako se rozjížděl dále. Co tě na Ingotu nejvíce rajcovalo? Ty máš obrovskou základu toho fanouškovského podhoubí. Komando si říkají?
1: Říkají si Komando, Fetky. Ale to je super, oni prostě se pojmenovali podle desky, podle písničky z té desky a ta písnička je psána jako jim na tělo, takže to je úplně skvělé. Mimochodem všichni tady z toho Komanda jsou pokerováni 3 křížema, které zazní v té písničce, ten verš zazní. Takže to je úžasné a moc si toho vážíme samozřejmě, ale ty asi nechceš mluvit o tom Komando, nebo jo? O té desce.
0: Ale tak proč ne? Jako bavme se o tom, aby si naši posluchači dozvěděli, že Jura Šperl není jenom aktuální nová deska, maximálně předchozí a Skákavá panenka, která se mi tak líbí. Že Ingo je trošku větší skeleso.
1: Skákavá panenka se ti líbí, protože tam si jedna nechá udělat kozy.
0: Ale není to o těch kozách ani o ty melony a tak podobně. Se líbí, že to je rock and roll.
1: Jo. No tak ano, ale skutečnost je taková, že vlastně když v Limetalu byli

0: Dohrálo komando a s vůdčí osobností kapely Ingoliro Špedlem si tady povídáme. On se sice neusmívá, tváří se na důležitě, a tak já chápu ty osobnosti. No a na druhé straně musím se zeptat na další desku. Co by si o té další desce řekl, o dalších krocích, o tom, jak se dál vyvíjel God. Protože, já říkám God, protože tam je dvě T. Proč Ingot, anebo jestli to je NHčko, nebo to je prostě podsta Karlu Gotoviče, já vím, nevím.
1: Tak jednak se neusmívám, protože tě nestačím sledovat. Jo. Při tom toku myšlenek je tak škoda, že nevymysleli rádio s monitorem, protože to byly lidi.
2: To mu se říká televize, ty vole.
1: Jo?
2: To je pakovo. To mě nenapadlo. Rádio s monitorem, tak to už je televize. To je ale počkej, z toho ještě vykozím. To ještě prodám někde.
1: No dobrá, tak... Takže jo, dobrá, tak to jsem se splet, ale Ingot, to by bylo dobré, aby to lidi věděli, proč Ingot. Ingot je prostě neopracovaný kus kovu a když jí to jezdí za barákem, jsme to z toho severu, každý den to vidíš na vagonech, jede to z NHčka, jede to z Nové Huti, tak jede to tady z toho, z Třince, tak Ingot, ty to dává smysl, ne?
0: A zvíma to?
1: No to jsme se chtěli jako kdyby odlišit od toho původního Ingotu z roku 87, tak aby lidi věděli, že prostě už to má jako jináčí level prostě.
0: Vy jste kdysi v Limetalu udělali strašnou ptákovinu, že jste dali jako Limetal byl Limetal, to jsem pochopil, vtipná náhražka toho všeho, pak jste tam dali dvě L na konci, už to byl Lime It All v podstatě, ale... Tak mě napadlo, proč není Ingot s třemi T obrácenými, aby to vypadalo jako tři kříže.
1: No tak zaprvé

0: Ingot byl dřív, než Limetal s Diamale. A za druhé, toto nebyl úplně jako kdyby náš nápad, protože my jsme tenkrát jeli turné docela velké s Kabátem a v rámci toho PR přišel Radek Havlíček, což je vlastně
1: manažer.
0: Manažer Kabátu, s tím nápadem, že by v tom PR nebylo úplně žádoucí, aby tam bylo to slovo metal. Když tam je dvěl, tak to už nemusí být tak úplně spojované s tím slovem metal.
1: Kdyby se mě Havlíček zeptal, tak mu řekl, že bude napsané limet a to al, nebo al by mohlo být větší a už se to neliší. Ale to je zase lingvistická hříčka, to nebudeme rozebírat. Nám nejde o tu kapelu, nám jde o Ingot. A právě jsem chtěl říci, že Ingot, kdyby měl na konci tři t a obrácené, tak z toho uděláte tři kříže, které máte ve znaku.
0: My tam máme obrácený kříž ve znaku.
1: No, tak to máte. A proč jste neudělali písničku Jen tři kříže z bílého kamení?
0: My máme svoje, četl jste někdy ten text?
1: Ale já vím, ale my prostě lid, národ náš, jo, nepotřebuje přemýšlet nad textem.
0: Já myslím, že jo.
1: Fakt?
0: No určitě.
1: Myslíš si to?
0: No já jsem přesvědčený.
1: Hudba se poslouchá ušima.
0: Ne, ty vole, tak
1: očíma
0: si
1: očíma se poslouchá a ušíma se sleduje.
0: Nesouhlasím. Vem si zrovna ten Kabát, jo. Kdyby Špálek nepsal takové skvělé texty, tak si myslím, že by to nezasáhlo tolik lidí.
1: Myslíš tu kapelu, která má předplaceného ještě dalších 6 let Slavíka?
0: Tak je, ano, Kabát.
1: Už jsme u toho. A to nevadí, my se bavíme o Ingotu, ale tak pomůžeme Špálkovi. Špálek píše dobrý texty. Jako
0: bavíme se o textech. Myslím si, že na české scéně dobrý text dělá svoje.
1: Tak Houby magický jsou určitě zajímavý, ale mě zajímají vaše
0: vem
1: texty.
0: Vem si o Starka, tyjo, jaké psal texty.
1: Ježíš, tak to byl pán Bůh, hladě, to byl pán Bůh, že samozřejmě.
0: Ještě je pořád.
1: Je, občas si napíšeme, ale třeba nebudeme rozebírat, to si řekneme u piva, protože s Vostárkem vždycky narazíš na jednu jedinou skladbu, kterou mu každý vyčítá, že ji skopíroval všechno možné a vůbec to není pravda, prý, jako podle něho, jo. Hráč od Turba, jo, když už jsme u toho, která vlastně vznikla krátce po té, co vznikl mega hit To Final Countdown od Europe, jo, hodně podobné. Ale vraťme se zpátky k Ingotu, mě zajímá Ingot další deska.
0: Další deska, takže po Charonu jsme natočili Na cestě do nebe, Stavil jsem se v pekle. A titulní skladbu by se mohli potom uvést, ta je dobrá docela. A napadla mi taková souvislost, úplně náhodou se ta deska ocitla v soutěži o album roku na československé scéně. Uh-huh. A hele, první místo.
1: Jak je to možné? Proč jste to jako PR-kovi neprodali pořádně? Proč se o tom dozvídám třeba až teď?
0: Jiří,
1: ale dobře, no.
0: Já ti ještě tolik toho řeknu dneska.
1: Jo, tak to bude zajímavé. Víš co, já přijdu zase k tobě. Jo. Do těch Bučovic, tam je to lepší. Protože v těch Bučovicích, teď si dáme, k tomu se dostaneme, proč Bučovice, proč nová deska, o čem a tak dále. Na to se strašně těšilo to povídání, poněvadž to je, ty jsi vlastně druhý, že, po Landovi, který udělal takovouhle poctu.
0: Ale to asi těch lidí bylo víc.
1: Každý něco ukradl, ale dobře, vím, že Karavanu udělali třeba Divoký byl a tak dále, ale koncepčně jste byli jenom dva.
0: Já nevím, já jsem potom nikde nepátral.
1: Nevím
0: ale
1: o tom, že by někdo kromě Landy a Ingotu udělal koncepční album jako poctu Karlu Krylovi. To nevím, tomu se dostaneme posleze. Teď si dáme, co jste třetí desky.
0: Z třetí desky už dokonce, tak
1: no, protože říkal jsi třetí, ne? Po Charonu.
0: Po Charonu, Na cestě do nebe, třetí byla Komando.
1: Tak, jsme tam přeskočili?
0: No jasně.
1: To nevadí, dáme Charon?
0: Charon je na první desce titulní, druhá je Na cestě do nebe titulní a třetí je Komando, taky titulní.
1: Rád bych posluchačům Rádia Hai vysvětlil, že je to úplně jedno, důležité je, že uslyšíme už v pořadí třetí písničku skvělé hardrockové formace Ingot.

0: Tak jsme se s Jurou Šperlem tady ve studiu Radia Hej popovídali a seznámili s historií kapely Ingot, zaspomínali jsme na různé osobnosti, se kterými Jura vyrůstal, ale teď pojďme k žhavé současnosti Ingotu. Pominuli personální záležitosti, zajímá mě hudba. Jak jsi přišel na to, protože samozřejmě desku si vydal 3 roky zpátky, mám pocit, co jsme se potkávali, co jsi mi dal před Vánocemi, je to tak 3 roky, ta předposlední.
1: Jo,
0: to tak vychází, ostatně jsme si hráli už pár věcí, no na rádiu, hej, ale mě zajímá ta aktuální záležitost, kvůli které jsme se sešli. A to je podsta Karlu Krylovi. Tak mi řekni, jak to celé vzniklo. Já už jsem tak trošku vypadně naznačil, ale tak to řekni si sám.
1: Ten vznik, to není čerstvá myšlenka. To je z doby, kdy ještě Kryl žil a kdy jsme se měli možnost potkávat. A někdy v nějaké šatně, on totiž měl velký přehled i o muzice. On měl prostě přehled úplně o všem. A málo kdo ví, že na Svobodné Evropě pouštěl takové hardrockové 50-minutovky.
0: Takže ty si zapomněl říct jednu důležitou věc. Že to není jenom, že Karel Kryl, já jsem ho taky poznal v roce 89 na prvním koncertě v České republice po revoluci, a to v Bohumíně, kde on to chtěl vrátit. Tam jsme se poznali společně. Ale ty to máš trošku hlubší cit, hlubší vazbu k němu.
1: No, my jsme se znali ještě před revolucí, ale ty se vlastně ptal na tu desku, jo? Na tu genezi. To vlastně vzniklo tak, že my jsme zkoušeli prostě na kytaru různé riffy, dávali jsme si takové jako kvízové otázky, jestli to pozná. No, on to poznal všechno, až vlastně jsem přišla hříšná myšlenka, jestli pak by jeho písničky unesly hardrockové aranže. Mm-hmm. No, jenomže... Ale to bylo tak z hecu, jenomže on těsně potom zemřel, už v roku 94, někdy v březnu, a takže tady ta myšlenka, nebo prostě tady ten pokus, nebo to, jestli to vůbec půjde zrealizovat, tak to jsem dal k ledu a už nebyl důvod to někomu dokazovat, nebo ne. Mm-hmm. Pak přešly roky, Kryl měl 80 let od narození výročí a zároveň 30 let od smrti. A teď se vlastně v médiích různě vyrojilo spoustu lidí, spoustu muzikantů, kteří začali dělat, jako kdyby se chtěli svést na té vlně, jo, která najednou jako kdyby kolem toho vznikla. A mě to tak trochu vadilo, že muzikanti, kapely a lidi, kteří, myslím si, že nevěděli o tom dostatečné informace, neměli o Krylovi ani o jeho tvorbě, tak dělali tady ty cover verze. A my jsme zrovna tenkrát točili v té době tu desku 3 kříže. Uhum. Byli jsme ve studiu a jen tak jsme zkusili udělat nějakou Krylovou věc s metalovými riffama, metalových aranžích, a ono to fungovalo. A pak přišla nabídka od pořadatele v tom areálu Libava, nebo v tom vojenském újezdě Libava, udělat koncert společně s Plastic People a s Pražským výběrem. Bylo výročí odsunu těch sovětských vojsk a ten pořadatel říkal, že by bylo fajn, kdyby jsme to spojili prostě nějak tematicky k tomu výročí. My jsme si vzpomněli prostě, že jsme hráli toho Kryla. A tak jsme zkusili udělat přímo tam, jako kdyby v podstatě jenom na klíč, na ten koncert, písničku Lásku. Mm-hmm. No a zafungovalo to i na lidi. To byl ten prapočátek tady té celé té desky 100 černých let. Takže prvopočátek byl z roku 93, pak to oživení před rokem a půl.
0: Ale byl Karel Kryl rodinným přítelem tvých rodičů? Nebo
1: ale to jo, ale nesouvisí to nějak s tou diskou.
0: Aby posluchač věděl, že už dávno, jo, si vlastně byl tak nějak v blízkosti jeho, protože ty jsi se zmínil, že někteří dělali ty jeho aranže, jeho písničky, jeho covery a ne vždycky tomu měli ten cit. Ale náš ročník, a to si můžeme říct, jestli jsme rok, 2, 3 od sebe, tak jsme všichni vyrůstali na těch Krylovkách. Anděla na kytaru jsem drtil jako první písničku a druhá byla Stovky hotelu, jako jo, od Katapultu. Takže Kryla, kdo nehrál Kryla na kytaru na začátku ve svých 15, 14, 13 letech, tak jako by nebyl. Takže samozřejmě tajně byl to za Komančů, jako jo, ale bylo to tak. Jo, prostě. A potom se samozřejmě každý svezl a najednou byli všichni.
1: My jsme se nebavili o muzice ve skutečnosti s Krylem. My jsme měli podobné rodiny, měli podobné osudy a bavili jsme se úplně o něčem jiném. Jo. Tam jako nepamatuju, možná, že někdy něco, mám jeho rukopisy nějakých písniček, které zrovna napsal, schované, ale nebylo to tak, že bychom seděli a mluvili jsme o muzice. Ty rodiny měly podobný osud, Krylovi měli tiskárnu, Šperlovi taky. A ve 48. to Šperlům znárodnili tu tiskárnu v Litomyšli a Krylům, myslím, rok na to, nebo v roce 50 v Kroměříži. Jeho táta a můj táta měli takové docela těžké osudy životní. Táta politický vězeň, jeho musel zase pracovat na už vzpomenutém NHčku tady v Ostravě. Mm-hmm. Jo, takže my jsme se, představ si to téma, jo. On se vrátí z exilu po tolika letech a teďka se potká s mým tátou a o čem se tak asi budou bavit, že?
0: Mm-hmm. Musel být krásně, ale...
1: Takže vlastně na muziku nebyl moc prostor, jo. To by se musím otočit
0: na tvoji... Ženu. Jani, my jsme se o tom u vás nebavili, nebo jsem to zapomněl už? Ale toto je zapomněl, že? To je dojemný jak hrom. Jako... Jani, díky. No ne, že jsem u tebe seděl, ty jsi mi to všechno vyprávěl a já tam
1: musíš
0: ale něco z obočích.
1: Musíš přijet střízlivý, to je celý...
0: Já jsem přijel střízlivý, ale...
1: Ale odjel
0: jsem. Ne, odjel jsem až ráno, jako to je druhá věc. Ale ne, tak
1: ale to... Je, nedávno tam byl Dodo, přijel v sobotu na kafe, odjel ve středu večer, jo, takže...
0: No, vyšel to tak má, ale on říká, stavím se Bastič k tobě na hodinku, jo, a odjel po 10 hodinách, jako,
1: jo,
0: tak se tak zakecá a on to tak má, no. Ale dobře, takže vznikl nápad, deska se objevila, my si z ní zahrajeme, co navízíš teď momentálně zahrát?
1: To nechám na tobě, mě tam baví všechno.
0: Tak tu Bílou horu máme v hitparádě, která si velmi úspěšně vede, tak bych asi dal něco jiného. Necháme to na AI, ať to vybere sama z počítače.
1: Dobrá.

0: máme tady pomalu a jistě finále povídání si s nejvlasatějším, nejúžasnějším, nejfantastičtějším, nejpůsobivějším a hlavně nejličtějším kytaristou ve střední Evropě s Jurou Šperlem z kapely Ingot. Řekl jsem to hezky?
1: Řekl jsi to úžasně, no, a teďka, co když mi vypadnou ty vlasy někdy?
0: Nevypadnou, tak budeš mít tu, tak ti budou říkat, tak jak ti říkají v kuluárech, tvojí přezdívkou Modrý Portugal. No. Ale to nebudeme rozebírat tuhle historii, rokeři ví, o co jde, jako ty ortodoxní rokeři je pamatujou si. Jinak samozřejmě já se těším, budou Křižanovice
1: letos?
0: Mhm.
1: Budou určitě.
0: 27. tam nějak to 27. je?
1: 27. 6.
0: Že jo, jsem se dobře trefil. A já tam pracuju nebo jsem pozvaný jenom?
1: Obojí.
0: Jo, tak.
1: Jseš pozvaný, ale zároveň...
0: Abych si to odpracoval. To je dobrý. A tam je vždycky dobrý mejdan v Křižanovici. Já si musím, jako lidi jsou výborní, fotbálek je skvělý, ty dokonce občas vyběhneš, že?
1: Minule tam mám rekord zranění v 8. vteřině zápasu.
0: Dobře, ale však ty máš pavoučí nohy, že? Ty připomínáš postavu cukrovou vatu, Jiří.
1: To kvůli tomu jsem přestal hrát hokej, protože přijel rozhodčí a řekl mi, že jestli jsem si nahoru nezapomněl obou dolních hráničem, mi říkal.
0: Ale
1: fakticky to
0: vlastně. Zůstaňu bych bongo radši, jo. No nevadí, tak Ingot vydal desku pod Stakardu Krylovi, deska se jmenuje, jak přesně, ještě jednou zopakuj našim posluchačům.
1: Jmenuje se 100 černých let a je to fráze Karla Kryla, která se objevuje v písničce Bílá hora.
0: Tak, která je součástí naší hitparády a vede si velmi dobře. Pojďme dále, jak vypadá turné k této desce a co nabízíte dál ještě? Protože pořadatelé, promotéři to slyší dneska, střílejí si do hlavy, trhají si vlasy, jo, proč nemáme Ingot, proč nemáme tu desku a tyhle ty věci od toho Kryla tady, no, protože mají i jiné.
1: No, protože to je asi ten důvod, nebo prapůvod spočívá v tom, že jsme nechtěli jet tady k té desce, žádné turné. My jsme měli v plánu dělat naše další písničky, demosnímky a chtěli jsme jet k těm našim věcem, ale netušili jsme, co se odehraje na přelomu roku. Že o to bude takový zájem a lidi si vyloženě psali, že by chtěli metalový recital, aby jsme prostě ty písničky z té desky hráli.
0: Vidíš to? Lidi nevěřili tomu, že něco umíte?
1: No ne, spíš nevěřili o tom, že ty písničky jdou od Kryla zaranžovat s dvouma kopákama.
0: Dobře, vy pojedete klasický hardrockový heavy metalový koncert s dvouma kopákama, si všechno možný.
1: Ne.
0: A budete dělat unplug?
1: Ne. Bude to úplně jinak.
0: No tak to
1: vymyšlené to je tak, že budeme hrát ten koncert na dvě půlky. Ta první půlka bude v takové komorní atmosféře, budou to všechny ty písničky z desky, tady z té desky, třeba dejme tomu 11, 12 věcí, z těch 14, dvě se hrát nedají, fakt. A potom vlastně bude malá pauza, my se převlečeme z takového toho vlažnějšího oblečení do toho našeho boakovského a zahrajeme Big Beat.
0: Takže budeš mít svoje boa?
1: Boa bude, ale v druhé půlce.
0: Jo.
1: takže vlastně ten koncert bude rozdělený na dvě půlky a lidi si užijou i toho Kryla, i toho Ingotu.
0: Mm-hmm.
1: Ale některé koncerty, jako třeba festiáky, tak ty máme pojmuté ještě trošku jinak. Tam budeme hrát best of z našich desek, z těch čtyřech, a best of tady z toho Kryla, tak aby jsme se vlezli třeba do hodiny.
0: Z každé desky jedna písnička, jste poslední čtyři. No, a máš hodinový set.
1: No tak to se zrovna trefil, no.
0: Tak, to říká, a to samé mají dneska v tom rozhovoru.
1: No a kdo ti dá na festiáku, kdo ti dá víc než hodinu?
0: No, vlastně jo. Na Ostravě v Plamenek, tam hrajou dvojhodinové sety. Ale to je jiný festival. Prosím tě, a kam pojedete v nejbližší době? Kam? No, kde vás můžou vidět?
1: No to vlastně začíná to tady v Budějovicích, v Ševětině.
0: Tady ale... v Budějovicích?
1: Ne.
0: To zní dobře, ale že v Ostravě?
1: Tady ne, ale vzpomněl jsem si na to datum, takže...
0: Jo.
1: Takže v podstatě to začíná Karvina 25.4., ale tam hrajeme pokaždé úplně jiný a speciální set, protože to vlastně hrajeme v Rodišti, takže jestli tam přijdeš, tak budeš úplně...
0: 25. to je den po našem svátku, po Jiřím, a má svátek Marek a já jsem zrovna na detoxikačním pobytu na horách se svým psem a s nějakými přáteli bez signálu.
1: Takže tam nepřijdeš.
0: Jiří, já tě asi zklamu.
1: No to budeš, to uděláš velkou chybu.
0: Jak můžu dělat velkou chybu, když majitel toho klubu má vlastně oslavu narozenin 30. dubna, má myslím, že 55, ne? Jo, to jsem to prásknul, takže každému by měl koupit panáka a pivo.
1: No, tak to už tam můžu zůstat rovnou.
0: No, tak já si myslím, že by to bylo rozumné.
1: No, no. Tak já si tam ustilu v šatně a je to...
0: Já můžu spát u mě, jako to není problém.
1: Tak to je super. Vrátím se
0: i k tomu. Jo?
1: Ano, vím. Vrátím se zase zpátky k těm koncertům, no tak to půjde za sebou. Karvina, Olomouc, Kroměříž, Otrokovice a pak už začínají takové ty festy, Pasohlávky, Friedek, Mixtek, to je Help Days, Surfest, Valašské Mezdiříči.
0: Help Days jsme partneři Help Daysu, Pasohlávky jsou samozřejmě velký Eurobike Fest, že?
1: Ano.
0: Takže myslím si, že na významných akcích jste.
1: No a jak říkám, pokaže to bude mít trošku souvislost s tím Krylem, a nebo úplně prostě ten recitál Krylův. Mimochodem, řeknu ti bezvadnou příhodu, hned na tom prvním koncertě přišel do šatny chlapík a řekl, poprvé v životě jsem byl na metalovém potlachu.
0: Metalovém potlachu, to zní dobře, jo?
1: Slovní spojení, ne?
0: Takže metalový kotlík, no? To není špatný nápad udělat takovouhle akcičku, člověče. Tak teď si mi vnutil takový zajímavý nápad, jako produční bych se mohl toho ujmout, metalový kotlík.
1: Za tebe svítí dolary v očích teďka, ale.
0: A ne, to jsou eura.
1: To jsou eura už?
0: Ale vzhledem k tomu, že za pár hodin budu někde jít, kde jsou léky, jo, ne léky, ale léky, tak asi mi to bude jedno, uděláme to v Albánii.
1: Takže metalový potlach, vidíš.
0: Metalový
1: Přemýšlej
0: potlach.
1: Nad tím.
0: Mm-hmm. Zní to zajímavý, Juro, a já ti každopádně děkuju, že jsi našel čas pro naše rádio, že jsi nám představil svůj projekt Historii Ingotu, že jsme nemuseli sedět na té větrné hůrce, na kterou nás tady zvukař Libor Gora chtěl dehonestovat, jako tam nám lítali všechny věci a prostě pásky a všechno boží, vítr, zima a tak dále. Točili jsme to v příjemném prostředí. Ty jsi řekl, že máte koncert na dvě půlky?
1: Jo.
0: Já jsem neměl.
1: Já vím. Já to sleduju, já to tady vidím. To můžu říct příhodu?
0: Nezpovídej.
1: Jak jsi říkal, že první z tvoje písnička byla Anděla, druhá Stovky hotelu. Mm-hmm. Hrál jsi to normálně jako v demol? Stovky hotelu?
0: Stovky hotelu v demol?
1: No já ne. A já jsem demol neznal ten akord, já jsem taky s tím začínal kdysi, ale měl jsem...
0: Stovky, ano, to tak
1: no, ale no. Tak já jsem tam hrál de dur a pak přišel týpek, starší kamarád, vzal mi ten prst a posunul mi o ten jeden pražec. Ano. A začalo to hrát, to bylo dobré, to bylo... Poprvé v životě jsem měl takový dobrý pocit.
0: A to není jednoduchá písnička, takhle pro amatéra, který začíná z Stovky hotelu. Jsou lepší písničky, že? Na dva akordy, jenom.
1: No tak vidíš to ty, moje první písničky byly Kryl a...
0: No Kryl a Katapult.
1: No a Black Sabbath.
0: Black Sabbath?
1: No, kluci mě učili
0: ty rychy. Polámal jsem raveneček, ví to co, obora, o půlnoci zavolali bravenčího doktora, to je paranoj, to my všichni víme.
1: Jo, tak no. To zrovna, no. No.
0: To je všechno takhle. No Juro, já si myslím jednu věc, a máte, jenom takhle, až ukončíme náš rozhovor, tak pojedeme křtít Abraxas. Mimochodem, ty jsi ve své upoutávce řekl, že Abraxas je tvoje srdcovka. Opravdu je?
1: No a ne. Já dokonce...
0: Ikonická deska z roku 1980 box?
1: No to bylo tak, že oni jak byli v karvinském kulturáku, tak po koncertě se hned založil kapelu. Hned s těma lidma, co jsme tam byli spolu všichni, tak jsme měli kapelu.
0: Já mám takový příběh, který zase jsem byl, vyšla deska a potom byla zima a byl ples v Bílém, v Bohumíně, já jsem byl na střední škole, po tanečních a přijel autobus, tam napsané, víš jak my Rusové, ne, jsme se učili rusky, tam napsané Prague, Veselec, Tion. A mě hned cvaklo, RTOčko, Prague, říkám, to je pražský výběr. A z toho vyskákali totálně dobře naladění Abraxas. V té chvíli bylo po mně. No a to nevadí. Napadlo ti jednu věc, budeš dál dělat takovou desku, samozřejmě ti můžu napsat výborný texty, což o to, když máš rád dobrý texty, ale se vrhneš ještě do nějaké desky svých idolů a coveru, takový, bo to teď letí, normálně frčí. Podívej se na Bonfire, polovina jejich repertoáru jsou samé covery, že? Podívej se, co udělali Hammerfall, udělali desku svých idolů, jo, Kisaku, Detroit Rock City a tak dále. Neuvažuješ taky o něčem takovém do budoucna?
1: Jo.
0: Kdo je zvědavý na novou tvorbu?
1: Jo, tak to nevím. Tak to doufám, že pořád ještě takový lidi jsou, co si rádi poslechnou.
0: O, McDonald, ten si žil tam nahoře, vole, někde.
1: Ne, fakt, já bych to nezatracoval, ty kapely. Já mi se docela jako líbí české kapely a hlavně, když prostě mají české texty a duchaplné, jo, to se mi fakt jako líbí, to si přiznám. A naopak, jo, ty kapely, které působí na naší scéně a zpívají anglicky, tak to mě moc nebere, jo. Ale zase, musím zase na druhou stranu říct, že některým to hraje bezvadně, ale na naší scéně říkám.
0: Bohužel některým ten hlas, třeba Pavlovi Herichovi z Helpness, ten hlas nevychází do češtiny ani omylem. To je vyloženě do té angličtiny, ale to je já souhlasím s tebou, pro naše končiny nepoužitelné. Člověk se chce bavit, zabékat si a jít dále.
1: Ale to je jako, celý život mě baví hrát něčí písničky a od malá ten katapult, jak ty si vzpomněl, až já nevím po co, jo, to je úplně v pohodě. Jo. A to já si myslím, že každý muzikant, jestli někdo je jako zapšklý a nemá chuť si někoho jako zahrát, někoho cizího, tak to je škoda, jako, podle
0: tak
1: mě.
0: Tak to s tebou naprosto souhlasím. Dámy a pánové, toto byl Jura Šperl. Probrali jsme se historii českého showbiznisu. Probrali jsme se historii Ingotu. Probrali jsme se jeho mládím, jeho stářím.
1: Neřekl žádnou pořádnou příhodu.
0: A chtěl bys si říct ještě další příhod. Ty máš hodně příhod. Tak víš co, uděláme to jinak. Ukončíme dnešní rozhovor a já si s tebou natočím teď pár různých příhod, které si využiju ve svém vysílání a v hitparádě. Co ty na to?
1: Ale já řeknu jednu krátkou.
0: Takže na rozloučení příběh od Šperla, teď si vyslechněte všichni.
1: Lepak. Dostal jsem kdysi dávno od mojho bratrance, mimochodem on zakládal Dogus s Izim a s tou partou, Petr Nastulčík, a ten mě učil na kytaru, a dostal jsem od něho plakát Paula Stanleyho. A on tam byl s tím svým Icemanem, s tou kytarou. A já jsem prostě k němu se pomalu každý večer modlil, protože plakát, víš, co to bylo za
0: a kdo ne, já jsem si je namaloval celé na stěnu sám, temperkama.
1: No vidíš
0: kytáky, to. To prostě blázní jsme byli všichni
1: do té doby. Už sehnat ten plakát byl problém, to měl někdy z Polska, nebo odkud měl ten plakát.
0: Napis Kiss na pouzdře, vypalený přes sluníčko ve škole na lavici, pak jsme museli šurovat, ježišmarja.
1: No a to, tak a teďka jsem k němu chodil, protože jsme bydali na vesnici ploty spojené, tak každý den jsem byl u něho a on se mě každý den ptal, proč mám pořád tu kytaru takovou jako rozladěnou, jo. O Fous ale byla rozladěná. A víš proč? Protože já jsem to chtěl mít jak ten Stanley. Já jsem si ty čudlíky na té kytaře dával do řady, jako měl on na tom plakátě, víš?
0: Zajímavé.
1: No, zajímavé.
0: A měl jsi podlazenou kytaru.
1: A měl jsem mi prostě jako
0: rozhrkocenou. No, tak všichni jsme se tak nějak v té době do toho transformovali, počkej, co bylo, nic, že? Orchestr Václava Hybše. Dámy a pánové, Jura Šperl na rádiu, hej, poslouchejte Ingot, poslouchejte naše rádio a kupujte si jeho desku, protože se může stát, že už nebude

0: 19 hodin. Posloucháte Hey Radio.
1: Full time rock for you. Radio Hey. Radio Hey.
2: Francouzské vychytávky. Pečlivě vychytané rockové písničky frankofonní hudební scény každé úterý ve 22 hodin na Rádiu Hej.
3: Rádio Hej. Rádio Hej. Fajné.

Hezký a příjemný večer, milí posluchači. Máme dneska úterý, to je vždycky ty desky, že jo, nezastavím. Máme dneska úterý, to znamená bluesovky, po bluesovkách ještě hodinu necelou Big Beatu k tomu. A od mikrofonu Rádia Hyva zdraví a vítá Honza Kulík. Než se dáme do bluesovek a kalendáře hlavně, tak bude výrák odpoledne téměř letního. Co takhle Johnnyho Wintra třeba? Everybody Blues, to je taky dobrý.

Když zahraju Johnnyho Wintera, tak nemůžu absolutně nic kazit, ten je vždycky dobrý. Kalendář, co se šustlo v dějinách muziky 26. května. Co bychom tady měli? Mám tady i nějaký jazzmeny, ale to necháme snad na později. 1940, dokonce dvakrát. První se narodil 26. května Levon Helm, to je The Band, a ještě před ním, v roce 40, se narodil Ray Ennis, to jsou Swinging Blue Jeans, dáme nohatou Sally. I gonna

Dobrá palba. Mickey Volek to taky kdysi zpíval. Ten to udělal o ještě minutu delší, ale furt to bylo pěkný. 1940 ještě jednou Ray Ennis, ano. To jsou Swinging Blue Jeans, to jsem říkal. A druhý je Levant Helm, to je The Band. Band to je kapela. Band, že jo, to je název pro kapelu docela přiléhavej. A hráli taky na Woodstocku, co tam předvedli. Předvedli tam dlouhý čelnej, jo, Kalandra to taky u nás zpíval, duet.

0: Thank you very much. Thank you.
1: Docela tam byla dobrá atmosféra. Co bychom tady našli? 1944, 26. květen, to se narodil Verdon Allen. Verdon Allen, to jsou Mod Hopel, tak ty bychom taky mohli dát. To je nic proti ničemu.

To by jsme měli a podíváme se o kousek dál, co tady máme vlastně. A jsou tady dneska zajímavé věci. Dokonce v roce 1945, 26. května, se narodil Gary Peterson. Gary Peterson, ten byl v kapele Goose Who a taky Bachman Tarna Overdrive. To BTOčka bychom si mohli dát. Já tady mám jednu velice pěknou skladbu, mě teda osobně se strašně líbí a málo ji hrajeme. No už zase říkáte, no zase nám to cpe. No ale to je fakt dobrý, jmenuje se to Vítejte doma, Welcome Home. Tak co vy na to, no? Já si myslím, že to zkousnete, no.

Není to marný, jo, nechal se to poslouchat, ale kalendář pokračuje. Máme tady, dokonce se narodil Mick Ronson ve 46. roce a 26. května ten hrál s Davidem Bowiem v jeho partě.

A teď tady máme jednu zajímavou zprávičku, to byste nevěřili. Elvis Presley v roce 53, 26. května jel stopem na nějakou soutěž zpěváků. Dokonce se to jmenovalo Jimmy Rogers Memorial Show, která se konala v Medrianu ve státě Mississippi. On ještě nebyl slavný jel tenkrát, ale byl tam mladý kluk, ještě nevěděli, co z něj bude, jo, teprv. A já se podívám, co bychom o toho Elvise mohli upotřebit. Elvis. A dopadlo to tak, že nedopad špatně, jo? Byl druhý. Představte si to, no. Potom už ty nevěděl, jak bude slavný za pár let.

Mrkneme dál, co tady máme. Elvis Hybris, 53. podruhý. Se nám to zase páruje tady. To se narodil 26. května v 53. Richard Sohl. Richard Sohl, ten byl u Patti Smithový, konkrétně v Patti Smith Group, to byla doprovázející grupa. A potom ještě nějaký čas taky tvořil hudbu u Eliota Murphyho, ale to už zase nemám desku. Tu Patti Smithovou bychom si mohli dát.

0: We created it. Let's take it over.
1: No, my taky děkujeme. Je to docela divoký, jmenuje se to Moje generace. A pokud můžu říct vlastní zkušenosti, moje generace byla taky divoká, to jo, ale no, radši budu mlčet. Něco hezkýho vám zahraju. 1954, to se 26. května narodil Marian Gold, vlastním jménem Hartwig Schierbaum. Ať je to jak se, jsou to alfavily.

Pak tady mám jeden problém, který vypuknul v roce 1958, konkrétně 26. května. Ten den zahájil Jerry Lee Lewis svoje anglické turné a hned první koncert ho vybučeli normálně z pódia. A ono se to má tak, jo. Ne, že by byl špatný, jo, on jako muziku, to jo, ale on si vzal sestřenici svojí a no, u nás je to třeba legální, že jo, to můžete, jo, to snad není takový problém, jo, když teda to nějak se nějak domluvíte, ale já fakt třeba takovou Ameriku nechápu, jo, tam, ne, jo, a to ještě jako větší malér byl ten, že tý sestřenici, když si jí vzal, bylo 13 slovy, 13 let, no, tak nechápu tu Ameriku, když bych na ní nenechal jinak dopustit, ale oni to tam mají nějaký celý pomotaný, jo, a to nemusí být ani ten Trumpem, že jo, Donaldem. Oni vám tam třeba jdete někam do obchodu nebo někam do nějakých, že jo, třeba nějaký, já nevím, veřejné místnosti a tam paninka mladá, maminka, v jedné ruce dítě, ve druhé nákupní tašky, no tak jste galantní muž, tak jí odevřete dveře, aby nemusela tam prostě děcko nechat na zemi nebo zahodit tašku. No a máte zádek smečku advokátů, že jste jí urazili a zneuctili. No fakt to je na hlavu tohle, jo. A já si teda zneuctění jako vzhledem... Vydržte mi chvilku, hned se do vás dám, představuji úplně jinak. My si dáme toho Jerry Lee Lewise a mám tady... jo.

Ještě jsem chtěl dodat, pokud teda oficiální dokumenty o tomhle incidentu hovoří, tak nejen, že ten večer se tak nějak jako nepoved, ale vložili se do toho ještě aktivisty, takže druhý den jel domů a bylo po turné. No, v Anglii to nemají rádi, takovýhle věci. Ty jsou taky konzervativní tam. A pak tady máme narozeniny. Dneska by slavila, nebo slaví narozeniny Irena Havlová. To jsou Irena těch Havlovy, společně teda vystupovali s Oldřichem Janotou, tedy s Oldou Janotou, ale já tady s ním vůbec nemám žádnou desku, takže vám nemůžu sloužit, ale to bylo 59 poprvý, 59 podruhý, takto se narodil Wayne Hisey, a to jsou Mrtví nebo živí, a taky Mission a Sisters of Mercy. To bychom něco mohli vydolovat. Tady mám best of desku jejich, tak něco z toho vytáhnu.

No tak to byli Sisters of Mercy a Beatles jsme ještě dneska neměli, jak říkám, Beatles musí být v každém kalendáři. Tak 66. je dokonce dvakrát, ale nelekejte se, ty druhý Beatles už zase nebudou, pro změnu, abych nebyl raz. 66. 26. května Beatles jsou ve studiu a natáčejí Žlutou ponorku. No vidíte to.

ještě jeden kousek se nám vejde, doufejme snad. Rolling Stones byli rychlejší počet ten samý rok. 26. května měli Paint in Black, už to stačili natočit a dokonce to vydali a už od toho 26. to lámalo britskou singlovou hitparádu. A to je pro dnešek z kalendáře na 26. květen všechno. No, vidíte to. A musíme ty Stouny opravit. Nedalo se svítit. Snad nám to vyjde, no. Vydržte mi ještě chvilku. Tak ještě jednou. Tady se chvátá, tak to takhle dopadá. Paint it black, tak se na to podíváme. Někde bychom to tady měli mít. Vydržte mi chvíli. Tady to je.

Tak to byl kalendář, milí posluchači, a jak jsem tady šachoval s těma aparátama, že jo, tak jsem ztratil cenný vteřiny, takže už mi to nepustí 8. hodinu, ale můžu vám říct, že je 20 hodin 4 minuty a 30 vteřinek. A zajímavý je, když už teda jsme ten kalendář takhle přetáhli, já jsem tam ještě původně chtěl dát, a to se nepovedlo, že mám tady takový důležitou informaci, a to je taky velice zajímavý. A vydržte mi chvilinku. Ano, z roku 73, kdy v květnu 26. teď už můžu, kalendář už není, tak ke konci května vydali single Smoke in the Water. To jsem chtěl zahrát, ale už by se mi to tam nevešlo. Tak uděláme takovou šarádu. Já vám to pustím, ale nepustím vám Deep Purple, ale pustím vám Señora Coconut, oni to zahrajou jako latinu. To je docela hlína, ale je to fakt pěkný, když hrajeme vždycky v úterý takový ty zajímavý nahrávky.

Dobrý. Kouš nad vodama. Podívám se, a už se objevili speciální posluchači, kteří vždycky píšou, a P6 je tady taky, tak to bude za chvíli. A já tady mám, před P6, tady mám Tomáše Zubrnického, ten by rád slyšel Marcias, co tě čeká. Tohle je věc, mám takový dojem, že z 84. roku, můžu se mýlit, že už tak nějak pravte. Ale zdravím, Tomáše ze Zubrnic a posílám tuhle tu pěknou věc.

Než najdu ještě Pešeskovi píseň, tak udělám Tomášovi Zubrnickýmu radost. On má Marcias rád. A tak mu můžu zahrát ještě Studenou koupelzná, ale pozor, já mu zahruji ten originál od Emerson Lake and Palmer. To je taky dobrý. Zdravím do Zubrnice.

Tak ještě jednou zdravíme do Uzbrnic, doufám, že se udělá radost. P6 je ze Sedlčan a píše, co třeba do dnešního koncipovaného večera, jednu od skvělé dneska už neexistující holandské kapely After Tea, jako odpolední čaj. Odpolední čaj bychom si mohli dát, o tom žádná, že jo. Co tam mají? Living, no, počkejte, vydržte mě, já se musím podívat na tituly. Join House Blues, takhle je to správný. Tak si to dáme, no, zdravíme do srdečan P6 a posíláme.

Tak to byly ASPM a Petr Kalandra a taky Honza Spálenej. Když jsme u těch blues, tak já vám vyberu taky ASPM mají blues Nádržní ulice, to je vlastně předělávka Basin State Blues. Já vám to pustím, jak to udělala Janička Koupková. Já mám vodní desku, tam mi, tu mi osobně dala a tam je to fakt pěkně, pěkně vymyšlený, jo? Basin Street Blues. Jinak je to, to je klasický standard a všude se to, hodně se to hraje a je to starý jak muzika sama. Tak si to dáme, no.

A tam krásně viděli jste, teda slyšeli, že jo, televizi nemáme, jak tam ústně tam udělá, když ten trumpetista, ty jazzový trumpetisti, když to znáte, jak trochu přepálí, přefoukne tu trubku, tak to udělá takový jako kiks, ale to se dělá na schvál, jo, aby to mělo šťávu, ta muzika. A Janíčka to tam vystřihla i bez trubky, což je dobrý. Paní Edita volala a říkala, že by si ráda poslechla Garyho Moora, Caldoni. No to je docela palba, je to veselý, to si užijete i všichni.

pak tady mám do jižního Plzeňska skladbu a vydržte mi chvilku, doufám, že to trefím, jo, já to tady hádám jak čísla na sportku dneska, ale já už bych to měl mít. Budou to Black Pistol Fire, skladba by se měla jmenovat Suffocation Blues. Mně se to špatně vyslovuje, to sulfakýš, to se to furt plete s tou sulfatací, ale to je úplně něco jiného, s tím nemá muzika co dělat. Když špatně nabijete baterku, tak zasulfátuje a to jsem udělal. No a zůstal jsem vyset 100 km od domova na motorce, no to bylo hezký, pak mě museli s vozejkem, jsem vypálil řidicí jednotku, ale to se mu jako vůbec nepatří. Tak si to dáme, jak jsem to říkal, Suffocation Blues, no tak to bude určitě blues, to nebude nic ošklivýho. Tak zdravíme do jižního Plzeňska a posíláme...

0: tak doufám, že jsem se trefil. Já tady mám, když jsme u toho Garyho Moora, jo, tady mám, jsem tady vyštrachal, to jsme ještě nikdy nehrál, na hejku v bluesovkách, blues o bouřlivom pondělku, toho hodně proslavili Koloseum třeba tam, no jsme tady hráli kolikrát, jo, ale s Gary Moorem ne, no. Teď nevím, jestli je to živák, ale to ostatně všichni poznáme. Tak si dáme Stormy Monday Blues a já možná ještě pro P6 něco najdu, jestli se mi to povede teda. No, jsou dny, kdy se mi to i daří.
1: Hey! This is me, this special play. This is an added thing for all of the blues lovers in the house. Do I have any blues lovers up in here? Take them down once, huh? 8 flat.

Tak já si myslím, že dobrý, akorát jak tam bylo to zběsilý solo s tou zpětnou vazbou, tak mám takovej dojem, že mi kramofon přeskočil odrážku. No to někdy dělá, když to tam ten kytarista, jako, když to tam hrne hlava na hlava. A pak je tady P6, že by si dal od Floydu Shine, yo, Crazy Diamond. No to bychom mohli, ale tady jeden problém. A to je problém P1, vlastně, to znamená, že stěžejní, že to jen to vrazil do mašiny a vylítlo na mě číslo 17 deleno 32, no to je neúnosná stopáž, ale on je to rozdělený na part 1 až, kolik, já se tady podívám, part 1 až 7, tak bychom mohli jenom kousek jako ukázku. On jde o to, že tento týden zemřel dvorní saxofonista Pink Floyd ve věku 83 roků. Tak dáme na jeho památku tak ukázku, aby jsme, jo, ale je to pak dlouhý hodně. Tak mi vydržte, jo.

0: bylo 21 hodin. Posloucháte Hey Radio.
1: Full time rock for you. Radio Hey. Radio
2: Hey. Na nic si nehrajem.
3: Já jsem myslel, že to nevíde, jo. Jsem to nechal až na krev. On ten automat si s tím poradil, no ale bylo to toho pintlich, jak říkají Němci, jo. To bylo na setiny vteřiny. No, jsou nastavený 3 minuty na těch hodinách tolerance. No a tak tady máme Vladěnku, já jsem zapomněl hned, taky tady máme Libora Měchovického, a ten bude za chvíli. Vladěnka píše, posíláme hodně pozdravů a obětí tatínkovi, jako obejmutí, ne obětí, aby to bylo etymologicky správně, jak říkáme my sdělanci, jo, tak mnoho obejmutí a hodně tě milujeme. A k tomu dává kapelu Scarp, ročník 1969. Necháme se překvapit, co to bude, a za chvíli se může připravit, může přiložit ucho za chvilinku Libor v Měchovicích. Tak bude hrát.

Však to je jinak. Kapela Skar, ročník 1969. Tak je to správně. Libor z Mnichovic to vidí. Já si koukám, ještě vydržte, já musím přepnout ty pořadu, abyste taky věděli, co vysíláme. Teď je o 9, jsou Big Beaty. Libor říkal, Jeníčku, zahraj něco jirskýho. Vyber. No tak irských věcí tady máme, to mohli nakládat lopatou, jo, co tady máme těch desek, ale já jsem vybral irskou kapelu The Hooks a ta u nás natočila album společně s Vaškem Koupkem, jo. Tak oni tam zpívají ty sbory a se divím, jak ten Vašek naučil ty Iry česky, jo, to je, jak víme, čeština společně s maďarštinou je jeden z nejtěžších jazyků světa. To se všeobecně ví, jo? Aspoň něco máme nejtěžší.

Jinak jsem byl na jejich koncertě, když se dávno na Sem městě se vystupovali, ale bez Vaška Koubka, on byl nějaký, měl nějaký virus mikrobu zoskolil, takže, ale hráli taky kluci dobře, to jo, Dáša a Pavel z Valdeku by chtěli Alt Bridge, cokoliv. Tak já vám také šahnu, jo, sledujte to, sváně, co vy, budevři oči, open your eyes, no, tak zdravím na Valdek.

mám tady jedno přání, který bych mohl hned zpracovat intenzivně. A to je komunál, jo. Vydržte mi chvíli. Pod maskou klauna. Já vím, že to tady někde máme, jo. To je, člověk už taky neví, to je, ano, máme to, už jsme to našli. Tak jo, tak zdravím Honzu telefonistu a posílám píseň.

No a jedno přání tady máme ještě další, tak bychom si mohli dát Pink Floyd. Měli jsme toho saxofonistu, já jsem vám ani neřekl, jak se jmenoval, dokonce jsme to i dohráli. A ten saxofonista, co umřel, tak se jmenoval Dick Perry. Dick Perry hrával hodně na ságu s Pink Floydama.

Tak jsme se střihli ještě jedné Pink Floydy, měli jsme tady 17-minutový, ale bylo to hezký, to solo, tam bylo fakt pěkný. Kolik máme? Půl a za chvilku, ještě není. Když tak ještě napište, jestli něco chcete, protože za chvíli je tady Fan Davich a jeho frankofonní fanoušci a budou... očekávají svoje, má zajímavý písnička, tak než teda spakuju a jdu domů, když začne, tak to tak poslouchám a tam jsou zajímavé věci. A myslím si, že je to taky práce ty francouzské desky schánět, jo? To jako taky není žádná sranda, to, jo, to abyste, že jo, některý posluchači si myslí, že lidi v rádiu, že přijdou, že 150 tisíc měsíčně a to se říká i o mně, jo, a když si to lidi myslej a že tam jako jenom sedějí a kouřejí takhle a ono ty peníze se sypou, ono to není sranda, ono musí to fakt tu muziku nějak... co tady máme? Když se bavíme o té hudbě, tak já vám dám Rybičky 48, dáme Punkery, strašně se mi líbí, já dneska slavím, jo, to je, jak Punkery se dali dohromady s holkama, teda s tou kapelou, jo, holky s někým i na konci, disco, trisco, ale fakt je to dobrý experiment.

0: Když jsme u těch veselých, jo, tak dám ještě jeden, to je docela bizár, teda Aušus, kapela snad z jižních Čech.
1: Bezvanecky, to je taky dobrý, jdeme, poslouchej.

Tak to byly Auschwitz. Myslím, že z jižních Čech, když tak, kdyby jsem se mýlil, tak mě opravte. Paďour z Bukovan by rád, Rimortis Běla, to asi nebudu mít. Já jestli můžu, protože už chvátáme, není čas hledat desky. Mohl bych nabídnout třeba Pod Žilotínou, jestli se bude Paďourovi líbit. A oni nejsou špatný, ty Rimortis, že jo? To...

podělat. No, doufám, že se to líbilo. Jurášek minule to tlačil do parkánu strašně, že ono bylo za 3 minuty přepnout, jo. To je, taky nejde, no. To rád bych, ale že ono tak jako zázraky nejdou, tak, no, tak někdy taky, ale dneska, jo, dneska je ještě chvilku času, co to na mě Jurášek vytáhnul. No jo, jen chvíli noc. Že to je starý, to jsou 90 ještě. Zkusíme to na schválně, jestli to tady máme. Vydržte chviličku. A už to hraje.

Tak to jsem rád, že jsme dneska udělali Juráškovi radost. Pak je tady ještě Péťa z Jižního Plzeňska. Vizír dává, vizír, no, vizír. Vizír. Metal v mojí hlavě. Mají to enemy heat, no to je dobrý, když vám takhle hraje. Ten hevík v té hlavě, to je fajn.

Metal v hlavě, no, tak dobrý. P6 Birát, Turbo s Tommy, Tyrem, ale smůla, zajedno těžko to budu už teď hledat, archivu my jsme to určitě někde měli, ale za druhý je hromadu hodin, protože Fandavich si už tady richtuje ty své francouzské desky, takže taky mu musím dát prostor, nemůžu tady smrdět celý den, jo, to taky nejde, že jo, to byste mě měli taky brzy dost. Tak jo, já vám děkuju za poslech a P6-kovi dám Halloween Forever Undrive Forever on One, takhle, správně, sorry. Protože je to krátký, jo, já už teď jako přepínám a tomu jsou přísný předpisy na to přepínání, přísný pokyny. Tak jo, tak milí posluchači, já vám děkuju za poslech a budu se vás těšit, kdy bychom se měli vidět zítra, bychom se měli slyšet při velký středeční Rock on Air na rádiu Hej. Takže tak nějak, mějte hezký zbytek úterka, mějte se fajn a hlavně, jak říkáme, držte vlnu.

0: Bylo 22 hodin.
1: Posloucháte
2: Hey Radio.
3: Full time rock for you.
4: Radio Hey.
5: Radio Hey.
6: Non-stop rock po celou noc. Pro ty, co nemůžou anebo nechtějí spát. Radio Hey vám bude hrát.
7: Francouzské vychytávky. Pečlivě vychytané rockové písničky frankofonní hudební scény. Hezký večer vám při poslechu 62. francouzských vychytávek přeje František Vich. Dnešní sérii 4x3 písniček zahájíme rockovým triem Weird Omen. Po nich se podobně vrátíme k poprokovému písničkáři známému pod pseudonymem Jodelis. Třetí v řadě bude pestrá hudební směs v podání souboru Weepers Circus a kvarteto uzavře Woodkid, což je umělecké jméno hudebníka, který proti předchozím pracuje mnohem více se syntetickým zvukem, což ale vůbec neznamená, že by jeho tvorba byla méně zajímavá. Asi nejrokovější záležitostí dnešní série je trio Weird Omen. Když řeknu, že u nich najdeme stylové kořeny v psychedelic, garážovém rocku, punku nebo u britských kapel typu The Kinks, tak je to celkem formální slovíčkaření, protože to, co vytvářejí, je muzika nesmírně pestrá, nápaditá, zajímavá a přitom často velmi hutná. K té hutnosti přitom hodně přispívá i bariton saxofon. K tomu je možná ještě zajímavé, že jejich první vydaný snímek vyšel v roce 2012 na kompilaci francouzských kapel hrajících surf music. V rozmezí posledních 6 let vydali 3 výborná alba, ale stále mám pocit, že ani ve Francii nemají takový ohlas, jaký by si zasloužili. Ani těch faktických informací není mnoho, ale raději dáme ukázku. A vezmu to hezky postupně, z každého alba po jednom kousku. Takže z toho prvního, vydaného v roce 2013, pod názvem Last Train for Love, vybírám úvodní I'm Down.

trio Weird Woman z jejich prvního alba z roku 2013. Jak jsem prve říkal, moc informací o kapele není. Dočíst se můžeme především nadšené recenze jejich koncertů, ale něco jsem přece jen vypátral. Domovskou základnu mají pravděpodobně v Limoges, i když společně začali hrát v Lyonu. V tom jejich netradičním obsazení hraje na zmíněný bariton saxofon Frédéric Brissou, používající přezdívku Big Fred Roller Coaster. Mimochodem jinak pracuje jako designér. Zpívajícím kytaristou je Marta Dacour alias Sister Ray a zpívajícím bubeníkem je pak Remy Luca alias Pablo. Přesný rok vzniku jsem nenašel, ale je pravda, že všichni už za sebou měli nějaké zkušenosti z předchozích kapel. Weird Woman se od počátku rozhodli jednoznačně pro texty v angličtině. Jedna, asi ze dvou výjimek zpívaných ve francouzštině, se objevila na jejich druhém albu z roku 2016, vydaném pod názvem A Breakfast Before Chaos. Nicméně já jsem z téhle desky vybral opět úvodní, anglicky zpívanou Everything's Gonna Be the Same.

Francouzské trio Virdoumen z roku 2016 z druhého alba. Jak jsem slíbil, dám do třetice ukázku ještě z jejich poslední kolekce, která vyšla na jaře 2019, tentokrát na britské značce Dirty Water Records. Zní snad ještě garážověji než ty předchozí. Je stejně výborná, ale já osobně bych tak přidušený zvuk mít snad ani nemusel. Jmenuje se Surrealistic Feast a i z téhle jejich třetí desky si dáme do třetice úvodní skladbu. A Place I Want Now. Zase jeden příklad, jak téhle muzice může skvěle padnout bariton saxofon.

Posloucháte francouzské vychytávky a z pomyslné garáže se vydáme mnohem blíž k mainstreamu. Pop-rockový písničkář Maxim Rudolf Nucci je spíš známý jako Maxim Nucci, ale ještě víc pod jménem Jodelis. Pochází z pařížského předměstí, ročník 79. Jeho muzikantskými instrumenty jsou samozřejmě kromě hlasu kytara a klavír. Ale v roce 2010 se docela úspěšně zhostil i několika filmových rolí. Třeba ve snímku Le Petit Mouchoir. U nás běžel pod názvem Milosrdné lži. Jodelis má klasické hudební vzdělání, přičemž už od 15 let byl na studiích v Londýně. Později tam dokonce hudbu vyučoval a založil i první kapelu s názvem Max. Asi první větší prací v showbiznisu byl pak skladatelský podíl na prvním albu dívčí skupiny L5, která vznikla během reality show Popstars. První vlastní album, to ještě pod jménem Maxim Nucci, má v roce 2006. Od té doby přibyly tři další řadovky už o poznání úspěšnější. No a my si na úvod poslechneme ukázku z prvního alba vydaného pod jménem Jodelis v roce 2009. Ta deska se jmenuje Tree of Life a ukázka Sunday with a Flu.

get over you. Jodelíz z roku 2009. Tahle písnička byla v angličtině a vlastně to platí pro jeho texty kompletně. Hned o rok později mu vychází další úspěšné album s názvem Cardioid. I když mě osobně se trochu líbí víc deska předchozí a pak ta následná. Bez ohledu na můj subjektivní pocit získal Jodelíz v roce 2010 ocenění Le Victoire de la Musique jako nejlepší nový umělec. No a co vlastně říct k jeho muzice? Rock, pop, folk, velmi šikovně vystavené písničky. Na rozdíl od jiných Francouzů, téhle stylové parkety u něj francouzských hudebních inspirací moc nenajdeme. Ty jsou spíš v angloamerické oblasti. Z alba Cardioid si dáme úvodní Breathe In.

housatý rockový písničkář Jodelíz, někdy rozpoznatelný i podle buřinky a namalovaného trouhelníčku pod levým okem. Tohle byla ukázka z roku 2010. V posledních letech se coby interpret s novými nahrávkami už nepředstavuje a nejspíš se soustřeďuje na práci producentskou. Posledním albem tedy zůstává živá kolekce z roku 2014, nazvaná Like a Million Dreams. No, my se ale zastavíme u výborného a stylově asi v uvozovkách nejméně francouzského třetího alba z roku 2013, Square Eyes, a poslechneme si úvodní skladbu Time.

0: francouzské vychytávky.
1: Bonjour.
2: Zdravíme vás. Alliance Française de Pardubice vám přináší Francii do východních Čech.
1: On aime la chanson française.
2: Oui.
0: Jádro budoucí pětičlenné skupiny Weepers Circus se vytvořilo už v roce 1988 na jedné střední škole ve Štrasburgu. Docela perličkou je jejich první větší nahrávací zkušenost, když v roce 1993 svojí hudbou podtrhli filmový dokument o vitrážích oken v katedrále svatého Pavla právě ve Štrasburku. První eponymní EP vyšlo v roce 1995, první album se pak datuje do roku 1997. Jejich stylový záběr byl vždycky velmi široký a navíc hudebních nápadů je v jejich nahrávkách ke slyšení opravdu neobvyklé množství. První desky mají blíže k folku či lidové hudbě různého původu s použitím řady dechových nástrojů i houslí. Některé další desky jsou, řekněme, velmi přibližně šansonovější. Začneme hned prvním albem a poslechneme si z něj Sauterie du Serpent Gras.

Beeper's Circus z jejich prvního alba z roku 1997, nazvaného Le Fou et la Balance. Když to zhruba sečtu, tak do dnešního dne mají těch plnohodnotných novinkových v diskografii asi 12 a těžko se z nich teď narychlo vybírá, ale výborná je třeba deska z roku 2011 N'importe moi du monde. Zároveň je asi i nejrokovější. Jinak Beeper's Circus se dokáže inspirovat třeba u Led Zeppelin, ale i v klasické hudbě. Za pozornost stojí i opakovaná spolupráce s poněkud popovějšími zpěvačkami, jako je Carolina Lab nebo Olivia Ruiz. Ale na albu z roku 2009 je to ku příkladu i houslista Didier Lockwood. Ukázka Passer de l'ombre à la lumière, čili Ze stínu na světlo, je z onoho citovaného rokovějšího alba z roku 2011 a uslyšíte v něm i hlas jednoho slavného francouzského herce. Je to Jean-Claude Carrière.

passionné d'or et d'argent, car nous entrons en combustion la tête en l'air. Viper Circus jsou kapelou, která je už z principu výborná na koncertech, takže ani jejich počet překračující stovku ročně už nemusí být nic šokujícího. Možná překvapivější bylo jejich spojení, které se odehrálo na jaře 2016, a pódiovým partnerem jim tehdy byl Štrasburský symfonický orchestr. Jiným zajímavým odbočením je pak třeba i dosud poslední album z roku 2016 Namportl Navák. Na němž přinášejí velmi pestrou sbírku originálně zpracovaných písní pro děti. Ať už to jsou úpravy těch tradičních, a nebo skladby úplně nové. Z téhle kolekce jsem vybral Nous sommes des Apaches, jsme Apači.

Posloucháte francouzské vychytávky a po Weeper Circus se dostáváme ke čtvrtému interpretovi z dnešní sestavy a v něčem si budou podobní s Jodelisem, který už zazněl. Oba, ač Francouzi zpívají anglicky, oba v Anglii taky studovali, shodou okolností jsou oba vousatí a s klobouky na hlavě, i když pravda, Woodkid, o kterém teď bude řeč, nosí na hlavě ještě raději černou baseballku. Hudebně už je asi rozdíl větší. Woodkid je mistrem aranží, hlavně těch smyčcových, a v nahrávkách je i víc syntetických zvuků než třeba elektrické kytary, jako u Jodelise. No aspoň pár faktografií. Woodkid se ve skutečnosti jmenuje Juan Lemoine, ročník 1984, pochází z Lyonu, polsko-židovského původu, kromě muziky má i grafické nadání a je také velmi úspěšným tvůrcem videoklipů. Pracoval třeba pro Taylor Swift, Mobyho nebo Katy Perry. Kdyby si ho někdo z nás potřeboval zařadit do nějaké škatulky, tak někteří chytřejší to už udělali za nás a vybrali tu s nálepkou Neofolk. Než přihodím další informace, poslechneme si první kousek. Jmenuje se Iron a byla to titulní skladba jeho prvního EP z roku 2011. Navíc se pak objevila i na jeho o dva roky mladším albovém debutu The Golden Age.

To byl Juan Lemuan alias Woodkid z jeho prvního EP. Dočetl jsem se i malou perličku, proč se prý stal hudebníkem. No, protože mu během jednoho natáčení strčil do ruky ukulele sám legendární Richie Havens, ano, ten, který otevíral v roce 1969 festival ve Woodstocku. Tak mě zrovna napadlo, zda to nemůže souviset s jeho uměleckým jménem Woodkid. První solové album The Golden Age mu vyšlo v roce 2013 a o rok později dostává cenu Le Victoire de la Musique jako nejlepší koncertní umělec. Ale pokud jde o formální pocty, tak těch v oblasti filmové tvorby je mnohem více, včetně dvou nominací na Grammy. Jedna z nich byla za černobílé video k písni Run Boy Run, právě z onoho albového debutu. Tady je

Bootkit a jeho velký hit z roku 2013. Pokud jde o další albové kolekce, tak po velmi úspěšném debutu The Golden Age následoval v roce 2016 filmový soundtrack k francouzsko-mexickému thrilleru Desierto a minulý rok deska nazvaná S16. Tyhle desky jsou si trochu podobné a popravdě i ta poslední mi tak trochu zní jako filmová hudba. Bez pochyby má své nadšené příznivce, ale mně připadá, jako by se Bootkit za pomocí desítek dalších hudebníků a zvukových mistrů soustředil jen na zvuk samotný a aranž kolem a vlastní hudební nápady už byly nepodstatné. Přesto jsem aspoň jednu ukázku vybral. Je to úvodní skladba z té loňské desky a jmenuje se Goliath, čili Goliáš. V příslušném videoklipu ho pro zajímavost zosobňuje korečkové rypadlo.

návrat ke čtyřem francouzským interpretům, kteří tady poprvé zazněli už na konci roku 2019, jsme právě naplnili. A protože nám ještě malá chvilka zbývá a ještě jsme tu dnes neměli ženský hlas, tak to zkusím trochu napravit. Zpěvačka, multiinstrumentalistka a skladatelka Laura Caen pochází z Nancy. A hudebně ji můžeme zaškatulkovat třeba mezi pop, folk a rock, i když sám pro sebe tady mám i poznámku progresivní pop. Od roku 2000 působila v dívčím vokálně kytarově kontrabasovém duu Dozel a jako solistka se představuje až v roce 2012 svým prvním EP. Mezi čtyřmi skladbami se tam objevila i písnička Mon Lu, která se pak hodně hrála na rádiu France Inter a díky spoustě slovních říček si ji pak velmi oblíbily i weby specializované na výuku francouzštiny. V roce 2017 pak Laura Caen přichází i s prvním albem, kde si sama nahrála i hodně nástrojů a hudebně tam přispěl i Benjamin Caen, což by asi mohl být manžel, ale kvůli podobě ho typují spíš na bráchu. Deska se myslím povedla a tak není problém z ní vybrat. Zvolil jsem Ça dépend des saisons, záleží na ročních obdobích. To bude pro dnešek všechno a na další porci francouzských vychytávek za týden se těší František Vich.

0: Non-stop rock po celou noc. Pro ty, co nemůžou a nebo nechtějí spát. Rádio Hej vám bude hrát.
1: Bylo 23 hodin.
2: Posloucháte
3: Hej Rádio.
4: Full time rock for you.
5: Rádio Hej. Rádio Hej.

jsi mladej nebo starej, poslechni si Traktor na Hey, Hey, Hey.

0: rokové démanty. Skvosty rokové historie i současnosti.
1: Dvouhodinový speciál s Petrem Zlámalem. Každé pondělí od 19 hodin na rádiu Hej. První repríza ve středu, hned po půlnoci. Druhé repeté ve čtvrtek od 22 hodin. Všechny díly rokových démantů jsou v nejvyšší možné MP3 kvalitě uložené na oficiálních stránkách hejradio.cz v sekci podcast. Je pondělí, něco málo po 19. hodině, tedy ten správný čas na dvouhodinovou porci klasického roku old school heavy metalu a několika čerstvých novinek. Na úvod si od anglické kapely Jethro Tull dáme jejich čerstvě zremixovanou skladbu Under Wraps No. 1. Ta pochází z aktuální, nově vydané reedice původního LPčka Under Wraps z roku 1984. Tato reedice vychází pod názvem Under Wraps – The Unwrapped Edition. Tohle album je zremixováno ve dvou velmi mírně odlišných podobách, tedy s původními elektronickými bicími anebo s novými, moderněji znějícími elektronickými bicími, které jsou navázané na původní naprogramované bicí nástroje. My si dáme nahrávku, ve které jsou použité nové bicí samply. Ono se to nějak zásadně neliší, což můžete posoudit sami ze dvou kratičkých ukázek, které jsem pro vás přichystal. V první z nich jsou nové bicí samply a ve druhé je remix těch původních.

Mně se více líbí novější, čistší verze s novými samply, ale hlavní rozdíl ve zvuku téhleté edice spočívá hlavně v celkovém novém remixu. LPčko Under Wraps, které původně vyšlo v roce 1984, jsem vždy považoval za nejhorší paskvil, který Jethro Tull splácali dohromady během jejich objevování elektronické muziky. A svůj názor neměním ani po téhleté vylepšené edici. Under Wraps.

0: non-stop rock po celou noc. Pro ty, co nemůžou a nebo nechtějí spát. Rádio Hej vám bude hrát.
1: Byla jedna hodina po půlnoci.
2: Posloucháte
3: Hej Rádio.
4: Full time rock for you.
5: Rádio Hej.
6: Rádio Hej.
7: Rokové démanty.
8: Skvosty rokové historie i současnosti.
9: Dvouhodinový speciál s Petrem Zlámalem. Každé pondělí od 19 hodin na rádiu Hej. První repríza ve středu, hned po půlnoci. Druhé repeté ve čtvrtek od 22 hodin. Všechny díly rokových démantů jsou v nejvyšší možné MP3 kvalitě uložené na oficiálních stránkách hejradio.cz v sekci podcast.
10: Stále je s vámi Petr Zlámal, tedy ten zpropadený padouch, který se před dvěmi týdny velmi skepticky vyjadřoval ke slovům Iana Gillena o nově připravovaném albu Splet kapely Deep Purple. Zatímco tento již 80letý zpěvák hýřil nadšením při popisování toho, na co se máme těšit, protože to údajně svojí dynamikou a nábojem připomíná staré zlaté časy, tedy skladby Highway Star a Smoke on the Water, já to takhle růžově zdaleka neviděl. A víte, z čeho pramení má nedůvěra k tomu, že bychom se mohli dočkat podobných super hardrockových pecek, které Ian Gillen zmiňoval? V 80 letech prostě už nedokážete zpívat jako za mlada a už nestojíte v šiku průkopnických kapel hrajících hardrock, což se logicky musí projevit. Nový single Arrogant Boy, vypuštěný z této desky, je sice docela nabušený, ale to už prostě není ono. Není tam ten hardrockový tah na branku, ani bych to hardrockem nenazýval. Po hudební stránce se tam prostě mísí hodně různých vlivů a ten tam je samozřejmě někdejší výrazný, velmi ostrý zpěv Iana Gillena. Ostatně posuďte si to sami.

Tak tenhle ten thrash metalový nářez Skull Beneath the Skin, který uzavřel dnešní rockové démanty šmrncnuté těžkým kovem, jsem vybral z debutové desky Killing is my business and business is good. Zabíjení je moje práce a business je dobrý, americké kapely Megadeth. Snad se s tímto názvem nestotožňujete a své prachy si vyděláváte mírumilovným způsobem. Mějte se náramně, nezabíjejte se, ale naopak, milujte se a množte se. Na další vydání naší rockové dvouhodinovky, reprízované ve středu a ve čtvrtek, se těší Petr Zlámal. Držte vlnu.

0: non-stop rock po celou noc. Pro ty, co nemůžou anebo nechtějí spát. Rádio Hej vám bude hrát.
1: Byly 2 hodiny.
2: Posloucháte
3: Hej Rádio.
4: Full time rock for you.
5: Rádio Hej.
6: Rádio Hej.
7: Na nic si...